Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Radio B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ty jsi prý prohlásil, že rockerovo ráno je protimluv, protože rocker žádné ráno nemá. Je to tak?
2: No, já si myslím, že rocker ráno chrápe hlavně, že jo? Jako já se,
1: a proč?
2: Já se, to si nepamatuješ to přísloví ráno stanu a pustím si zákrutu.
1: Zákruta
2: běžela od jedný běžela vždycky. Jako.
1: Správně. No. Ale kde to vlastně vzniklo, že rocker je ten, co ráno spí a nestává brzy?
2: Protože Magorova poučka byla, jestli ti práce vadí v chlastu, nepracuj.
1: Poslouchej, ty už si během prvních pěti minut řekl takový dvě zásadní myšlenky, který jsi se fakt sloužil úplně nakonec. Jo. Ale ty teda ráno nestáváš, protože...
2: No, tak já mám tu výhodu, že se živím psaním, jako jo.
1: Jo.
2: A psát, já nejradši píšu mezi druhou a čtvrtou noci. Jako, jo,
1: to jsi si vypozoroval takhle.
2: To jsem tak vypozoroval, no, protože to mě nějak pracuje mozek jako, nebo co, a tak mám nejradši to. Ano, a to potom znamená, když jsem zhůru do čtyř do pěti, jako, no tak nemůžu stávat v osm.
1: No dobře, a dokolika jsi byl zhůru teda dneska, když jsi přišel, a přišel jsi včas a s předstihem, už někdy v půl devátý jsi tady byl.
2: To byla katastrofa úplně, já jsem přijel autem v půl třetí do Prahy, jo, takže jsem spal 3 hodiny. Asi, a půl hodiny.
1: A proč jsi jezdil na půl třetí ráno do Prahy autem?
2: No tak já jsem bydlím v Ústí nad Orlicí.
1: A to je právě to, co jsem chtěl vědět, protože ty jsi stejně jako já rodák.
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ale obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a užijte si oba oslavence.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno na počátku letně vymouděné středy 29. července 2026. Moje první dnešní informace pro řidiče bude z Pardubicka. Mezi Heřmanovým Městcem a Čáslaví na 17. u Holotína zasahovali záchranáři u nehody se zraněním. S odstavenými kamiony s defektem na dálnici počítejte z Prahy na Brno za Popovicemi na 18. kilometru a taky z Budějic na Prahu na Trojce za Táborem na 75. kilometru. Tam je označen i šipkou silničářů. A na silnici 24 mezi Suchdolem nad Lužnicí a Třeboní boural osobák na železničním přejezdu u pískovny Cep. Tak tam chviličku nejezdili vlaky, ale snad už to tam pustí. Teď spoje nejezdí mezi Trutnovem a Hrubou Skálou. Na trati jsou tam spadlé větší větve. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno a teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádio B.
1: Hokejový útočník Tomáš Urban bude příští sezonu hostovat z Pardubic v Litvínově. 24-letý hráč už za Vervu krátce nastupoval, a to v sezóně 2023-24. Prezident FIFA Infantino zvažuje prodej menšinového podílu v komerčních právech na fotbalová mistrovství světa soukromým investorům. FIFA by tím prý získala přes 85 miliard korun. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem bude příští týden v pátek 7. srpna ve Strašnickém krematoriu v Praze. Výtvarník, hudebník a pedagog zemřel v neděli ve věku 86 let. Pohřeb bude se státními poctami. Od pátku do pondělí uzavřou silnici mezi Náchodem a Červeným Kostelcem. Je to kvůli stavbě obchvatu za víc jak 3 miliardy korun, který má mít 2 tunely a 15 mostů. Hotovo bude na jaře 2028. A nakonec, komu bude v těchto dnech vedro, tak může se stoupit pod zem a vydat se do jeskyní a dolů, třeba u Berouna.
2: Koně pruské jeskyně, staré minimálně desítky milionů let, jsou nejstarší v Čechách i nejdelšími jeskyněmi u nás. Další možností, jak se ukrýt před sluncem, je štola Halíře, dnes součást muzea v Jílovém u Prahy. Vznikla ve 20. století jako průzkumné důlní dílo a má výjimečný kosočtverečný profil. Mnohem starší je štola svatého Josefa. Pravděpodobně se tu těžilo už v předhusických dobách. Dnes je přístupných 200 metrů s expozicí o dolování zlata. Stejné pocity jako dávní horníci zažijete ve štole svatého Antonína Paduánského, také u Jílového. Ta vede ve dvou úrovních spojených systémem 7 žebříků v původním úzkém komíně. Svítit si budete skutečnou hornickou lampou. Z podzemí zdraví Luboš Dvořák.
1: To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.

Dobré ráno, je tu středa 29. července a když jsme si hráli sabaty, tak dneska by měl do světa vypustit první song z nového solového alba kytarista Tony Iommi. Mimochodem jeho třetí solovka vyšla před už 21 lety. Takže dneska prý bude ukončeno čekání na novinku tohoto legendárního kytaristy. No a co dneska plánujeme na rádiu být? Po 9. hodině další koncertní záležitost, léto jako živé a koncertem nás provede Jirka Rogl. Potom očekávejme třeba od 14. hodiny Standu Rubáše, který svoji směnu začne za pomocí tupláků, tedy dvojité dávky muziky od každého interpreta. No a v uších dneska u Petra Korála, který byl včera hostem Dana Kohouta v rokové zpovědnici a podle toho, co tady čtu, co jste zaslali na SMS bránu anebo býťáckou aplikaci, to tady byl včera večer docela mejdan, tak tentokrát bude moderátorem Petr Korál a jeho hostem v uších od 19. hodiny Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore. Máme tady 29. červenec, no a nacházím v historickém kalendáři Big Beatu třeba údaj u roku 1965. V londýnském kině Pavilon na Piccadilly Circus měl premiéru druhý beatlesácký film Help.

Před měsícem Alice Cooper koncertoval v Plzni, tam si dneska můžete užít koncert kapely ETC Večer u Zacha a jak hlásají plakáty s požehnáním Vládi Mišíka. Tak Vláďu Mišíka toho mám nachystaného pro vysílání beatů, ale ještě prozradím, že třeba dneska v Kutné Hoře na Palackého náměstí v rámci že započatého filmového léta s kinematografem, tak od 22. hodiny budou promítat fotbalovou komedii Petra Kolečka Kouzlo derby a předtím od 19. hodiny bude koncert Honzy Křížka. A v rámci folkových prázdnin v náměšti nad Oslavou bude dneska večer hrát Robert Křes a druhá tráva a s nimi jako host kytarista Michal Pavlíček. Dneska bude zahájen Litomyšlfest a na nádvoří zámku tam od 22. hodiny bude i Robert Nebřenský s kapelou Vltava.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: tak dobře mu je milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře mu je milá.
1: S textem Michala Žantovského Vláďa Mišík na beatu Moji milí je 11 minut před 6:30 a nový den, středu 29. července, začínáme s teplotami kolem 14. Odpoledne bude 29 až 34 na severovýchodě republiky kolem 27, což je mimochodem hodnota, kterou byste dneska měli naměřit i na dovolené na Šumavě. A stále platí, že se bude oteplovat, zítra bude až 38, v pátek dokonce ještě o stupeň víc a o víkendu se vrátíme k hodnotám kolem 32 a ty by se pak měly udržet i v první polovině dalšího týdne.

Pražďáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Minutu před 6:30 si užíváte plynulý provoz, už se trošku teda seká v Praze Novopatská na Letňany, kudy táhnou všichni, co chtěli po Kbelské. Mimochodem včera se mě zrovna někdo ptal, dokdy to tam bude, tak jsem koukala, že do půlky srpna. Už o víkendu by mělo ale skončit omezení na Slánské dálnici u letiště na 2. kilometru. Teď je fronta na příjezdu do Prahy po D7 na 10 minut od 4. kilometru. A jestli na velký pražský okruh valíte od Plzně, tak za Rudnou na 2. kilometru D5 stojí v odstavném pruhu porouchané auto. Obdobná situace je i na D1 z Prahy na Brno před Hořickým exitem, tak opatrně na 72. kilometru. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má být slunečno a teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádio Beat.
3: Fotbalovou reprezentaci Itálie povede Roberto Mancini. Svaz původně jednal s Andreou Pirlem, kandidaturu ale ukončil kvůli jeho obchodním vazbám na ruskou sázkovou společnost Fonbet. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu po policejní razii sice nechodí do práce, ale dál pobírají plat. Jde o ředitele odboru pozemních komunikací a dráh Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Brněnské zahrady poblíž Svratky ničí rodiny bobrů. Zvířata se usadila v neupraveném úseku řeky mezi Jundrovem, Komínem a Žabovřeskami.
4: Potíž je v tom, že bobr evropský je v České republice chráněný a navíc aktivnější bývá v podzimních a zimních měsících. Poučka zabij bobra, zachrání strom, tedy zde neplatí. V tuto chvíli ohlodané stromy pracovníci povodí Moravy natírají a obalují oplocenkou. Poškozené dřeviny mohou být rizikem i pro kolemjdoucí. Může totiž hrozit, že spadnou. Na jeden nestabilní strom upozornili nedávno místní obyvatelé. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
3: Rusko nabídne k prodeji část státních zásob diamantů. Moskva se tak prý snaží získat další peníze v době rostoucích rozpočtových nákladů a vysokého schodku státního rozpočtu. A nakonec prodeje počítačů letos klesnou asi o 11%. Podobně jako u chytrých telefonů zatím stojí růst cen, způsobený nedostatkem čipů. Výrobci část kapacit přesouvají na výrobu pamětí pro AI. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Jestli jste pořádně poslouchali text Sahary Hedla, který napsal pro Luboše Pospíšila, tak tam byla zmínka i o ranních verších nad vonavou kávou. Tak doufám, že i u vás už je navařeno a nachystáno taky k pravidelné gratulaci. Ta písnička, co jsme poslouchali, se jmenuje Starý pár a nás teď čeká trio, kanadské trio. Protože dneska má 73 frontman, zpěvák, baskytarista, klávesista, důstojník Geddy Lee. Sběratel baseballových kartiček a kvalitních vín a taky třeba fanoušek přirozeného denního světla ve studiu. To jeho, co má doma, má velikou skleněnou stěnu s výhledem na dvorek. A když tam jde, tak většinou rodině tvrdí, je to jenom na 2 minutky, potřebuju přehrát nějaký nápad. A po pár hodinách na něj volají, že by bylo dobré s ním jít alespoň povečeřet. Ke snídani nabídnu rush.

Nabítoráš i s odkazem na Oscara Wilda, který jednou řekl, všichni žijeme ve stoce, ale někteří z nás se přitom dívají na hvězdy. Hvězdný Geddy Lee má dneska 73. narozeniny, včera hráli Rush, tedy Geddy Alex a bubenice Aneka v newyorské Madison Square Garden, kde mají ještě 3 vyprodané večery. A když v polovině 90. let začali Rush používat systémy pro přímé ozvučení v sálech, tak eliminovali potřebu masivních zesilovačů na pódiu, ale najednou ta scéna byla taková prázdná. A tak to Geddy vymyslel tak, že umístil na jeviště funkční domácí spotřebiče, třeba sušičky na prádlo, mikrovlnné trouby, prodejní automat či grily na kuřata, no a taky u toho i grilovali. My budeme na beatu pokračovat s kapelou Birds. Jsou 2 minuty po 3:15 na 7. Dobré středeční ráno.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Ajajaj, za 5 minut už byťáci bude 7 hodin a za 15 minut by v mexickém Los Cabos měl nastoupit tenista Dalibor Svrčina proti Australanovi Waltnovi. Jakub Menšík, ten zase hledá formu pro poslední Grand Slam sezony, tedy US Open v Americe. 500 ve Washingtonu začal vydřenou výhrou nad domácím kvalifikantem Svajdou a zítra si dá dalšího domácího borce, a to na Kašimu. Američanku bude mít ve druhém kole v Memphisu i Daria Vidmanová. Poté, co v noci porazila Španělku Basols Riberovou, vyzve někdejší světovou trojku a vítězku US Open z roku 2017 Sloan Stephensovou. No a i dneska se můžete jít osobně podívat na mezinárodní chlapský challenger v Liberci. Center court bude patřit našim, od 11 hraje jako první o čtvrtfinále Kumstát, pak Krumich a následně i Brunslík.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Minutu před 7 hodinou již bohužel nemůžu mluvit o bezproblémové dopravě, protože na D1 u Brna je třeba nehoda. Směrem z Prahy na Vyškov za křížením s bratislavskou dálnicí na konci zúžení na 196. kilometru se v levém pruhu srazila 3 auta. Počítejte se zpomalením od 182. kilometru a ztratíte tam asi 20 minut. Trošku mi to připomíná známou to hádku mezi Škopkovou a Konopníkovou, když vybřizolit, tak my kachličky. U Brna se srazila 3 auta před příjezdem na Velký pražský okruh od D6, tedy na Karlovarské dálnici, je nehoda 4 aut. Takže opatrně, je to těsně před nájezdem, tedy na D0, a kolona na D6, tedy Karlovarské dálnici, začíná u 3. kilometru. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, pokud jste na horách, tak 23, na Šumavě i 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Atlet Jakob Ingebrigtsen se po operaci achilovky vrátí k závodění na trati 5000 metrů. Už včera po ránu jsme věděli, že to bude na mistrovství Evropy v Birminghamu. Na závodech v Mostě se o víkendu představí dcera šampiona Formule 1, vícesporťák Petr Plintovič.
2: Na okruhu v Mostě bude o víkendu závodit 17-letá dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Fina Miki Häkkinena. Ella Häkkinen se představí ve formulových vozech v seriálu F4 Central European Zone. Dokonce pojede pod českou vlajkou, protože její maminka je Češka.
1: Pondělí bylo na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším letošním dnem. Při haváriích podle předběžných policejních statistik zemřelo 6 lidí. Trump souhlasí s poskytnutím licencí Ukrajině na výrobu raket pro systémy Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Zelenský po hodinovém jednání se svým americkým protějškem. A nakonec Apple se krátce stal druhou veřejně obchodovanou firmou v historii s hodnotou přes 106 bilionů korun. Překonal hranici 5 bilionů dolarů a zůstal nejhodnotnější společností na světě před NVIDIA. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání s Gary Morem.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

Ve středu o 7:15 posloucháte Rádio Beat a po Rodu Stewartovi si s výběrem muziky opět pomůžu v rokové kronice. Je 29. července a před 67 lety se narodil anglický rockový kytarista, skladatel, jehož ohnivá hra definovala metalovou scénu 80. let, a to během působení ve skupinách Thin Lizzy a taky Whitesnake. No a ty si jako vzpomínku na Johna Sykese teď na beatu pustíme.

0: Na beatu jsme s kapelou Whitesnake pomínali na kytaristu Johna Sykese. Vy prosím vás, nezapomeňte brzdit na dojezdu do Prahy po Karlovarské dálnici, kolona od 4. kilometru, těsně před nájezdem na Velký pražský okruh, hromadná nehoda 4 aut. A ve studiu beatu Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu beat.
2: Ský alpinista a běžec Nadir Magé se pokusil překonat rychlostní rekord ve výstupu na Matterhorn. Časem 3 hodiny 1 minutu a 48 sekund zaostal o skoro 10 minut za rekordem Kiliana Jornetta z roku 2013. Cyklistický závod světové série Gravel v Hlinsku ozdobí účast pilota Formule 1 Bottase. Finský jezdec stáje Cadillac se postaví na start už v sobotu. Volejbalista Adam Zajíček se po necelém roce vrátil do české reprezentace. 33-letý blokář a kapitán Kladna začal s týmem v Jablonci nad Nisou přípravu na zářijové mistrovství Evropy. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Vám to taky dneska moc sluší. Za minutu bude 7:30 a pokud se blížíte po karlovarské dálnici ku Praze, tak by vás mohla překvapit kolona, což začíná na úrovni letiště na nějakém 5. kilometru D6, protože před nájezdem na Velký pražský okruh se řeší nehoda 4 aut. Bouračka je taky na D1 u Brna. Směrem od Prahy na Vyškov se srazila 3 auta na konci zúžení u dálnice D2, tedy bratislavské dálnice, na 196. kilometru. Kolona začíná u Kývalky na 182. a to zdržení je asi 20-minutové. Jinak v Brně máme 2 čerstvé nehody. 2 auta se srazila na ulici Milady Horákové a taky na Zvonařce. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
4: V mailboxu si vyzvednu svou bítovou rozhlednu, večer budu v pohodě, za chytrýho v hospodě.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, pokud jste na horách, tak 23, na Šumavě i 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový brankář Manuel Neuer se pravděpodobně chystá na poslední sezonu kariéry. 40-letý gólman v Bayernu Mnichov naznačil, že se za rok rozloučí s Bundesligou. Brněnský magistrát kvůli horkému počasí ode dneška do neděle zpřístupňuje dva historické sály. Lidé se tam budou moci ochladit nebo občerstvit každý den od 10 do 18 hodin. Práce na středočeské části dálnice D3 v úseku Jílové Hostiradice odstartovaly ražbou průzkumné štoly pro budoucí tunel Luka.
2: Práce potrvají téměř 2 roky a vyjdou na 408,5 milionu korun. Cílem průzkumné štoly je získání maxima informací o geologických podmínkách a díky tomu minimalizovat geotechnická a také ekonomická rizika při budoucí ražbě tunelu. Honza Navrátil, Praha.
1: Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo rumunská tvrzení o narušení vzdušného prostoru ruskými drony. Moskva označila stížnosti za neopodstatněné. A nakonec kroměřížská městská doprava bude mít v nadcházejících dnech 2 ze 4 nových elektrobusů. První vůz převzali kroměřížské technické služby už v dubnu. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Classic rock.

Na rádiu být Lynyrd Skynyrd, následování Bobem Dylanem. Ten se 29. července 1966 podruhé narodil, před všemi 60 lety ošklivě boural na motorce a rok a půl se dával dohromady. Mimochodem jsem zjistila, že tu nehodu měl na mašině Triumph Tiger. A dneska je Světový den tygrů. A pozítří máme býťáci sraz v prodejně motocyklového oblečení, přilep náhradních dílů a doplňky pro všechny typy motorek. Čeká nás další zájezd do Bikers Ground a tentokrát do Českých Budějovic. Takže pozítří v pátek kousíček od nákupáku Géčko. Mapičku najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz. Tak se zastavte.

Mluvila jsem o nehodě Boba Dylana, co měl 29. července před 60 lety na motorce, taky o tom, že v pátek bude Vít vysílat z motorkářské prodejny Bikers Crown v Českých Budějovicích. A ještě jednou pátek v Benešově budou na Masarykově náměstí hrát Synkopy 61, tak se na to připravíme další písničkou. S tím, že teď přijdou pozvánky na dnešní večer, psal mi Pavel Bečán z Kutné Hory, že tam na Palackého náměstí začalo filmové léto s kinematografem. Dneska budou od 21. hodiny promítat fotbalovou komedii Petra Kolečka Kouzlo derby, ale předtím od 19. hodin ještě bude koncert Honzy Křížka. V plzeňském Zachspabu Olin nes chleba a ETC. V rámci folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou bude hrát večer Robert Křesťan s Druhou trávou a taky s hostem, kytaristou Michalem Pavlíčkem. A v rámci zahájení Little Michel Festu na nádvoří zámku od 22 hodin i kapela Vltava.

0: Kačku Mira. Hleďte tu k frontu kolem Brna od Vídeňský po to zúžení u ty havárky na konci jsem měl 40 minut. Od Vídeňský. No, dobře. Měl jsem to s bonusem, ale když jsem slyšel, že říká, že to trvá 20 minut, tak jsem se začal smát, říkám, musím zavolat. No. Mě to pobavilo, že už si odsaď pryč, no. Teď jedu na Ostravu, tak si zvědavit, co mě čeká.
1: Ahoj. Jete,
0: ahoj.
2: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: A za 4 minuty bude 8 hodin.
2: Ahoj Kačko, mám tady jednu dopravní. Obec Braniševice, z Pohořelic na Znojmo. Teď je tam čerstvá nehoda, jsou tam 3 auta v sobě, 2 hasičské vozy, sanitky, vyprošťování tam je přímo v příkopě. Takže to bude asi chvilku hodně neprůjezdné, tak trpělivost nebo jinou trasu.
1: Opakuju ještě jednou, že se jedná o silnici 53, pokud jdete ze Znojma na Brno, tak u Branišovic bouračka 3 osobáků. 3 auta se srazila taky na Slánské dálnici směrem na Prahu u 4. kilometru. Ta nehoda by měla být u podjezdu kolejí. Jo, je to tedy v koloně, která se tvoří před omezením u letiště a od Slaného je kolona od Středokluk z 5. kilometru a jinak opačně se nám provoz směrem z Velkého pražského okruhu trhá od Evropské ulice. Opakuju, že stále před nájezdem na okruh se řeší taky nehoda na konci Karlovarské dálnice. Po srážce 5 osobáků je tam volný jenom levý pruh. Počítejte s kolonou od 5. kilometru a s půl hodinkou navíc. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být slunečno, teploty 29 až 34 stupňů na severovýchodě kolem 27. Zítra jasno až polojasno, večer na západě Čech částečné přibývání mraků, teploty 33 až 38 na severu a severovýchodě do 34 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenista Menšík postoupil na turnaj ve Washingtonu přes domácího kvalifikanta Svajdu po třísetové bitvě a ve druhém kole ho čeká Američan Nakashima. Daria Vidmanová v Memphisu vyřadila Španělku Basolsovou a čekají bývalá světová trojka Stephensová. Fotbalová Slávie získala 17-letého egyptského křídelníka Ibrahima Nagaviho. Mládežnický reprezentant začne v druholigovém B týmu a s pražským klubem podepsal smlouvu do června 2030. Ministerstvo vnitra označilo za hlavní bezpečnostní hrozbu online radikalizaci mladých lidí. Vliv tradičních extremistických skupin prý slábne. Policie loni nezaznamenala útoky prokazatelně spojené s cizími zpravodajskými službami. Asociace realitních kanceláří podala podnět na bezrealitky.cz k České obchodní inspekci. Vadí prezentace služby jako prodej nemovitosti bez prostředníka. Platforma se podle prezidenta asociace Dudy chová jako klasická realitka, není ale členem asociace realitních kanceláří.
4: Bohužel není povinné členství. Já se domnívám, že kdyby povinné členství bylo, tak nás upozorní nějaký orgán státní správy. Na to nás začali upozorňovat klienti. Klienti začali upozorňovat naše členy, že tato služba tady působí.
3: A nakonec e-shopy asi kvůli novému nařízení Evropské unie krátkodobě podraží. Bude to kvůli vyšším nákladům na obaly. Nařízení, které má omezit množství obalového odpadu, začne platit od 12. srpna a je nutné změnit technologie a úpravy logistiky. Dnes je středa s datem 29. července a býťácké zprávy končí. Dáme si Rolling Stones.
0: Classic.

Je středa 29. července a zítra se tady na Beatu budeme chystat na nedělní příjezd Roba Halforda do Ostravy. A to tak, že si prověříme vaši znalost písniček Judas Priest. Ne, nebudeme chtít znát jméno toho, kdo jim ve studiu při natáčení vařil kafe. Bude stačit, když Jidáše poznáte a během písničky se dovoláte do studia na linku 210 32 33 34. Za takový telefonát opakuju, zítra budou dva lístky na neděli do Ostravar Arény na Judas Priest, kteří tady teda v Ostravě budou hrát v neděli. V sobotu pod Širákem v podhradí hradu Loket nad Ohří budou hrát Jethro Tull. Co kdybych to udělala tak, že pustím písničku od Jethro Tull a vy si zavoláte o lístky na sobotu?

0: Dobré ráno.
1: Ahoj, Martin.
0: Ahoj, Martin.
1: Volám na Jethro Tull.
0: Voláš na Jethro Tull, to, že slyšíš a že jsi šťastný, že hraju, anebo že bys po mně chtěl lístky na sobotu?
1: No, chtěl bych lístky na sobotu.
0: Ale jsi i šťastný, že jsme si hráli Jethro Tull, hele. Trošku to jako...
1: jo.
0: Dobře, určitě. No tak jo, tak když jsem říkala, že když se dovoláš, lístky dostaneš, máš je tady. Měl jsi v plánu jet v sobotu na Karlovarsko z jakéhokoliv důvodu?
1: Jo, určitě. Kolega tam má rodinu, tak ten tam zrovna jede, tak se to s tím spoukne.
0: Jasně, dáš si první oběd u příbuzných, no a večer potom muziku v krásných kulisách. Užij si Jethro Tull a ještě mi vydrž na telefonu, jo?
1: Super, děkuju moc.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Golfistka Sára Kousková se tento týden představí podruhé na British Open. Loni neprošla katem, letos má za sebou premiéru.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádio Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Poslouchali jsme kapelu Marcia, zhráli jsme si písničku Země bojů. A jak 3 minuty před 8:30 bojujeme v dopravě? Kbelská v Praze je zavřená. Teď nemyslím kvůli rekonstrukci, ale nově i kvůli nehodě směrem z ústecké dálnice. Před nájezdem na Novopatskou je totiž vážná nehoda osobáku s nákladákem. V koloně, co je od zdib, je na Cínovecké před odbočením na Ďáblice a Čakovice další rána v pravém pruhu. Pořád se jezdí na konci karlovarské dálnice a příjezdu do Prahy jenom levým pruhem. Před nájezdem na okruh je hromadná nehoda a fronta na 20 minut je z 5. kilometru D6. Z 5. se taky brzdí na Slánské na příjezdu do Prahy. V koloně před omezením u letiště je ještě Ťukanec. Opačně výjezd na D7, tak tady je fronta z Evropské. A alespoň dobrou zprávu mám z Brna, z D1 směrem od Prahy na Vyškov. Na konci toho omezení za bratislavskou dálnicí už nabouraná auta nepřekážejí. Ale novou nehodu máme v Českých Budějovicích. Na Hrudolské třídě u podjezdu kolejí se řeší srážka 3 aut. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než 100 unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
0: Rádio B. Počasí.
4: Dnes má být slunečno a teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
4: Fotbalovou reprezentaci Itálie povede Roberto Mancini. Svaz původně jednal s Andreou Pirlem, kandidaturu ale ukončil kvůli jeho obchodním vazbám na ruskou sázkovou společnost Fonbet. 2 obvinění úředníci pražského magistrátu po policejní razii sice nechodí do práce, ale dál pobírají plat. Jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Brněnské zahrady poblíž svratky ničí rodiny bobrů. Zvířata se usadila v neupraveném úseku řeky mezi Jundrovem, Komínem a Žabovřeskami.
5: Potíž je v tom, že bobr evropský je v České republice chráněný a navíc aktivnější bývá v podzimních a zimních měsících. Poučka zabij bobra, zachrání strom, tedy zde neplatí. V tuto chvíli ohlodané stromy pracovníci povodí Moravy natírají a obalují oplocenkou. Poškozené dřeviny mohou být rizikem i pro kolem jdoucí. Může totiž hrozit, že spadnou. Na jeden nestabilní strom upozornili nedávno místní obyvatelé. Luděk, Savana, Urbánek, Brno.
4: Rusko nabídne k prodeji část státních zásob diamantů. Moskva se tak prý snaží získat další peníze v době rostoucích rozpočtových nákladů a vysokého schodku státního rozpočtu. A nakonec prodeje počítačů letos klesnou asi o 11%. Podobně jako u chytrých telefonů zatím stojí růst cen, způsobený nedostatkem čipů. Výrobci část kapacit přesouvají na výrobu pamětí pro AI. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

středa 29. července, dneska je úplněk a tak dneska Peter Gabriel vypustil do světa další písničku z desky, která by měla vyjít koncem roku. Osmý kus se jmenuje Why Burn One a jde o opus, co trvá skoro 10 minut. A objevuje se v té písničce opět Ktulák muzou, kterého Peter Gabriel vytvořil v 70. letech. Desky z roku 2025, tedy z loňské sklizně, proti sobě stojí na našem webu na stránce radiobeat.cz v anketě o půlnoční alba. Takže vybírejte dva tituly, které dostanou do nedělní půlnoci nejvíce hlasů, ty si pustíme. Je tady Bombardák od Olympiku, nebo třeba Perto do mě, ať je po mně od Vítkova kvarteta, Ostráka Michala Prokopa, nebo třeba Reflections of Karma, projekt okolo Maťo Mišíka. Můžete hlasovat i pro loňské Halloweeny, případně pro kapelu Jamaron a skladbu. Pro desku Něco zůstane. Skladbu Ocel z tohoto alba si teď na beatu pustíme.

Tenisti se chystají na poslední Grand Slam sezony a formu pro US Open hledá Jakub Menšík ve Washingtonu. V noci se v prvním kole nečekaně nadřel proti domácímu kvalifikantovi Svajdovi. Ten nastoupil k teprve třetímu zápasu na hlavním okruhu ATP a českou dvojku trápil ve třech setech. Bitvu proti Španělce Basolové má za sebou i Daria Vidmanová v Memphisu. Uspěla a dál vyzve někdejší světovou trojku, Američanku Stephensovou. A teď na opuštěném centrálním kurtu v mexickém Los Cabos hraje první kolo Dalibor Svrčina proti australskému Ranaře Waltonovi. Zatím ten jeden divák, co v tom hledišti je, ještě proměněný breakball neviděl. Liberečtí, vy se dneska můžete jít kouknout na mezinárodní chlapský challenger. V areálu kousíček od zoologické se hraje od 11 hodin a jako první o čtvrtfinále zabojuje Kumstát, pak Krumich a následně Brunclík. Na bítu pokračujeme s Nirvánou, ale to jste asi poznali.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Nechci tu stát na jednom místě, ne, si tematicky 5 minut před 9 zpívají i býťáci, co jedou do Prahy po ústecké dálnici, která je v koloně už před sjezdem na Zdiby. A tím důvodem je bouračka, co se stala na Kbelské před nájezdem na Novopatskou a úplně tam museli zastavit provoz, ale už ta nabouraná auta odtahují, tak snad to bude lepší. Jak to vypadá ze druhé strany?
2: Tajselu, telefonu, ahoj. Přijížděl jsem teď na Pomladoboleslavské dálnici k Novopatský do Prahy a sjel jsem na Černý most a v protisměru celý pražský okruh už od Počernického sjezdu stojí a vůbec se to nehejbá, takže kdo se nechce postát zbytečně, tak vůbec nejezdí tady na tuhle část kolem Černého mostu a přijíždí někde dřív a tak.
1: Ano, tak jeďte třeba na Honolulu. Přeji vám hezkou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, teploty 29 až 34 stupňů na severovýchodě kolem 27. Zítra jasno až polojasno, večer na západě Čech částečné přibývání mraků, teploty 33 až 38 na severu a severovýchodě do 34.

0: potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Budeme bojovat až do konce. Budeme bojovat ve Francii, budeme bojovat na mořích a oceánech, budeme se vzrůstající silou a jistotou bojovat ve vzduchu, budeme svůj ostrov hájet za každou cenu, budeme bojovat na plážích, místech vylodění, na polích, v ulicích a v kopcích. Nikdy se nevzdáme. Ano, to je známý motivační projev Winstona Churchilla z roku 1940. Zazní i v myslí moc povedeném a stále poměrně nedávném filmu Těžká hodina. No a není snad ani náhodou, že právě s ním začínaly i ty velkolepé koncerty Iron Maiden, které probíhaly v polovině 80. let v rámci turné k albu Powerslave. A třeba já jsem je takhle slyšel a viděl v roce 1984 v Budapešti, kde tenkrát ti naši milovaní Maideni zahráli na parkovišti autobusů před tím obrovským NEP stadionem, a to přesně 17. srpna, což byl mimochodem pátek, takže je vám jasné, že tu bude znít slavný živák Live After

0: Jeden, jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Ano, posloucháme slavné album Life After Death, sám zpěvák Iron Maiden, Bruce Dickinson teď právě tím zvoláním prozradil, že se natáčelo v Long Beach aréně v Kalifornii, tedy minimálně ty první tři strany toho LPčka, které zaznamenávají právě tenhle koncert z toho tehdejšího turné, stejně to můžete znát i z videokazety nebo později tedy z DVDčka, nebo dneska je to celé i na YouTube, krásně tenhle koncert s těmi kulisami jako z Egypta. No a ta poslední čtvrtá strana, tak ta je takový vlastně bonus, není to závěr toho koncertu, ale jsou to skladby, které hrála kapela na koncertě v londýnském slavném sále Hammersmith Odeon, dnes tedy Hammersmith Apollo. No a já třeba doma tohle LPčko mám to původní ještě z té doby ve skvělém stavu, což pokud se zajímáte trošku o vinily, má docela dnes velkou cenu, když ho máte v takovém stavu jako já, tak jednou až na tom třeba budu špatně, tak ho můžu prodat a budu v balíku. V každém případě my hrajeme takový průřez z tohoto živého alba, tím pádem pokračujeme skladbou, kterou si zase Bruce Dickinson sám krásně představí.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: A jen co zazněly první tóny Aces High ze slavného živáku Life After Death, což je mimochodem hezká slovní hříčka, ano, Iron Maiden jsou beze sporu dodnes veselí chlapíci, napsala mi býťačka Iveta. A Jiříku, děkuji, děkuji a ještě jednou děkuji, Aces High, snad budu tuto hodinu i ráda, že jsem v práci a spoustu smajlíků tam Iveta přidala. A jak pak začal hrát Trooper, kde Bruce Dickinson mává na scéně vždy tím Union Jackem, tedy tou známou britskou vlajkou, oficiálním státním symbolem Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska, tak Iveta ještě poslala fotku obrovského plakátu právě takto v uniformě a s vlajkou stylizovaného maskota Iron Maiden Eddieho a k tomu připsala dohlíží na mě v kanclu. No, to se cení a Ivetu tímto zdravíme. No a jestliže to

Tehdejší turné v letech 1984 a 85 proběhlo v rámci propagace tehdejší albové novinky Power Slave. Koncert pokračuje právě stejnojmenou, tedy titulní skladbou z něj.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.
2: A mám tu zase další vaše vzkazy. Krásný letní živák, dneska moji oblíbenci, děkuji, Jarda Velké Losiny od Kulaté Lopaty, to byla SMSka, a Viktor, tak ten zase píše, ahoj, tak já tě zdravím, taky mám to dvojalbum doma, původní, tenkrát mi ho dovezli tajně ze západního Německa, nemám ho sice v top stavu, ale v hodně dobrém stavu, je to perfektní, ano, navazuje Bíťák Viktor na to, že jsem říkal, že já mám doma to. Ten originál v polské kultuře jinak měli licenci, když jste měli štěstí, tak jste ho tam mohli ulovit aspoň tak. Tu sestavu tehdy, sestavu kapely, tvořila již od alba Peace of Mind, pěkně sehraná fungující pětice Harris, Marie Dickinson, McBrain Smith. Album většinou bývá zařazováno nejen mezi nejlepší živáky kapely, ale mezi nejlepší živáky rockové historie vůbec, tam vždy figuruje někde v těch prvních desítkách. Světové turné, během kterého album vzniklo, tak to začalo ve Varšavě v Polsku 9. srpna roku 1984, takže pak 17. jsme mohli vidět kapelu právě v Budapešti, jak už jsem o tom mluvil. Turné trvalo 331 dní. Během nich se odehrálo 187 koncertů. V návaznosti na právě to již zmíněné jejich album Power Slave z roku 84, pamatuju v Budapešti, když jsme byli, tak ještě nevyšlo, takže jsme tam ty skladby z něj slyšeli jako novinky, neměli jsme ještě naposlouchané z desky nebo z kazety třeba, tak ta pódiová show se držela takového toho staroegyptského tématu, jako z obalu té desky, byly tam na pódiu sarkofágy a egyptské hieroglyfy a mumifikovaná vyobrazení právě toho maskota Eddieho, a bylo vlastně hrozně, nebo ne hrozně, bylo tam hodně pyrotechnických efektů, divadelní pódiová show, no zkrátka jedna velká nádhera, a dám pokračujeme skladbou, kterou vám taktéž určitě představovat nemusím.

0: Každý den jeden best of živáček. Léto jako živé. Na Rádiu Beat.
1: No a já tu mám další vaše reakce. Ahoj Jirko, celou dobu čekáme na živák Maidenu, aby nám neunikl a dočkali jsme se. Naprostá pecka, sice jsme v práci, ale ta počká. Maiden si nenecháme ujít, moc děkujeme. Věrní posluchači Rádia Beat Jirka s Alčou, děkujeme. Ahoj, to už je další zpráva. Zatím nejlepší živák tohoto léta a díky za něj. A to nejsem žádný metalista a velký fanoušek Iron Maiden. Vždy skvělý Bruce a výborně nazvučená basa proti těm všem domům z obilí. No, tak každý má jiný vkus a stěnám ze zelený papriky příjemný poslech. S pozdravem Jan a tady ještě se píše ahoj Jirko. Děkuji za návrat do dětství. V roce 85 mi bylo 12 a sjížděli jsme Maiden na Kotoučáku. Celé prázdniny nehrálo nic jiného. Občas teda Kiss. Udělali jsme si šablony Eddieho a nápis Iron Maiden. To skončilo na tričkách a celá banda z dědiny dělala tomuto uskupení reklamu ve škole. Bohužel s nepochopením. Díky, jste super rádio a ty to vždycky řádně opepříš, je to nám napsal René. No a kdo jste už nějaký ten koncert Železné pany viděl, ať už osobně nebo v telce, na dívku, či dokonce ještě na VHSce, víte, že na konci vždy při skladbě z té skvělé maidenovské jedničky, kde zpíval původně ještě Paul Di'Anno, v té, co se jmenuje jako kapela, tedy Iron Maiden, tak se tam vždy zjeví maskot kapely zmíněný Eddie a vždy vyvedený tak, jak tomu velí image té které desky. No a protože tehdy jsme se nacházeli ve starém Egyptě, byl ten obrovský Eddie za kapelou vyveden jako taková krásná velká mumie. Tak si to aspoň představíme. No a tady je právě tahle píseň.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D46 mezi Vyškovem a Olomoucí počítejte s omezením kvůli údržbě. V úseku od 1. do 25. kilometru je uzavřený pravý jízdní pruh, takže zde prosím nohu z plynu. Na silnici 44 u Lukavic na Šumpersku leží na vozovce blíže nespecifikovaná sražená zvěř, takže tam velký pozor, Víťáci, ve Vedrychově ulici, a to jsme v České Lípě, tak tam vyšetřují policisté ťukanec, jak říkají kolegové, dvou osobáků, čili nehodu dvou osobních aut. A ještě tady máme informaci z D1, a tam mezi 230. a 236. kilometrem směrem na Ostravu probíhají taktéž silniční práce, takže uzavřená je zpevněná krajnice a proto sledujte dopravní značení. Víťáci, jezděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Zítra jasno až polojasno, večer na západě Čech částečné přibývání mraků, teploty 33 až 38, na severu a severovýchodě do 34 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Atlet Jakob Ingebrigtsen se po operaci achilovky vrátí k závodění na trati 5000 metrů. Už včera po ránu jsme věděli, že to bude na mistrovství Evropy v Birminghamu. Na závodech v Mostě se o víkendu představí dcera šampiona Formule 1, vícesporťák Petr Plintovič.
2: Na okruhu v Mostě bude o víkendu závodit 17-letá dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Fina Miki Häkkinena. Ella Häkkinen se představí ve formulových vozech v seriálu F4 Central European Zone. Dokonce pojede pod českou vlajkou, protože její maminka je Češka.
1: Čekáme další vlnu extrémních veder. Zítra teploty překročí 35 stupňů a v pátek mohou místy dosáhnout i 40. Po mírném ochlazení o víkendu se na začátku příštího týdne vrátí teploty nad 35, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele Telegramu Pavla Durova. Viní ho z napomáhání terorismu, protože podle ní platforma neodstranila kanály a účty využívané k přípravě útoků a kyberpodvodů v Rusku. A nakonec, Valdštejnská zahrada v areálu Senátu se opět promění v letní kino. 18. srpna se tam bude promítat film Letní škola. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 29. července a jsou tu Deep Purple.

Radio Beat. Classic Rock.

18 minut po desáté je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No já připomenu, že máme středu 29. července roku 2026 a svátek má Marta. No a v té uplynulé hodině nám tedy zazněl v rámci naší letní akce Léto jako živé Life After Dead, slavný živák Iron Maiden. No a vy jste ještě i potom reagovali, tak já tady přečtu nějaké ty vaše vzkazy a zprávy. Romana a můj milovaný zeťák Radek, zdravíme z Brna a děkujeme za okořenění dne. Buď zdrav, Jirko, to už je další SMSka, nejlepší živák, díky moc, velký potlesk posílám, zdraví šaman z Libišan. Pak se tu píše, ahoj Jirko, děkuji moc za parádní živák od Iron Maiden, dávám oba palce nahoru, ahoj Petr. Pak tady je, ahoj, tak jsem se dočkal, super středa, nevím, jak to bude večer, ale už teď je super a v kanclu se diví, co tady tak duní. Tohle nám poslal Michal a přidal tam spoustu takových těch smajlíků, jak se to jmenuje, no ten, ty prsty metalový, není to paroháč, ale jak to dělal Ronnie James Dio, tak to tam má jako smajlíky. Ahoj, krásný poslech, skvělých Iron Maiden, děkuji, moc zdraví Zdena. A ještě jednu teda přečtu, je, potěšánkovalo, škoda, že jsem vylezla z kutlochu trochu později, ale užívám si to. Krásný koncert, prostě mistři, co dodat. No a my si teď dáme třeba takové Nazaret. Pak si dáme Kabáty a shodou okolností se tady zastavil a teď zase nevím, jak se jmenuje kytarista téhle kapely, napovězte mi, teď jsem s ním tady mluvil. No a nejdřív ještě před Kabátama Políst.

0: Otaváňa Víťáce, já jsem si nemohl hned vzpomenout, já jsem jako čekal, že jednou ta skleróza přijde, ale že to bude takhle brzo, to mě trošku jako zaskočilo, no ale s tím se asi už nedá nic dělat a my si dáme právě ty kabáty a dokonce pěkně naživo.
1: Rádio Beat naživo.
2: Kamarádičku, dávám ti jeden den.

0: Dream On, to byli Nazaret, teď se zrovna tahle skotská kapela nachází na turné po Spojených státech, sleduju tedy, jak se jim tam daří, mají tam docela úspěch teď v té současné sestavě. No a co nás ještě čeká v téhle hodině z těch našich, to budou třeba z Krausberry nebo takový David Bowie, ten teda není z našich, ale ten tu zazní jeho muzika, tak to ještě mám připravené Black Sabbath, no ale nejdřív si musíme dát samozřejmě za malou chvilku menšinové sporty, bez těch by to určitě nešlo, tak za malou chvilku.
1: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
2: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
1: Trika, politry, hrky, cyklodesy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland dělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
1: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
6: Skialpinista a běžec Nadir Magé se pokusil překonat rychlostní rekord ve výstupu na Matterhorn. Časem 3 hodiny 1 minutu a 48 sekund zaostal o skoro 10 minut za rekordem Kiliana Jornetta z roku 2013. Cyklistický závod světové série Gravel v Hlinsku ozdobí účast pilota Formule 1 Bottase. Finský jezdec stáje Cadillac se postaví na start už v sobotu. Volejbalista Adam Zajíček se po necelém roce vrátil do české reprezentace. 33-letý blokář a kapitán Kladna začal s týmem v Jablonci nad Nisou přípravu na zářijové mistrovství Evropy. Golfistka Sára Kousková se tento týden představí podruhé na British Open. Loni neprošla katem, letos má za sebou premiérový postup do finálových kol majoru a 31. místo na Scottish Open. Na turnaji bude jedinou Češkou. Basketbalisty Slavie posílí křídelní hráč Travis Harper. Pro 22-letého Američana z Tennessee State půjde o první evropské angažmá. Připomeňme, že Slavia se po minulé sezóně spojila s mistrovským Nymburkem. To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

No a hvězdičáci, což vlastně vůbec jako nevadí, ale když vždycky začne hrát nějaká tvrdší muzika, když se ozve zbuscená kytara, tak začnete volat na to naše číslo 210 32 33 34, jestli to náhodou nejsou Judas Priest, že byste chtěli vstupenky na jejich nedělní koncert do Ostravy, to klidně jako volejte, ale cenu to má až zítra, protože zítra budeme rozdávat tohle lupení, více o tom dočtete i na našem webu radio.cz. No a jakmile tedy uslyšíte muziku Judas Priest z kteréhokoliv období, z toho prvotního, nebo třeba i něco z novinky, to je úplně jedno, zkrátka jak zazní Judas Priest, teď někdo zrovna volá, tak to nemá vůbec cenu, pokud teda chce lístky na Judas Priest. Takže zítra je ten správný den, čtvrtek 30. července, a koukal jsem, že Standa jich tu má skutečně množství nemalé, celou hromádku, vždy to bude po dvou vstupenkách, takže můžete ještě s někým vyrazit. Já myslím, že to určitě bude stát za to, když tedy přímo hrdinové britské Ocely budou hrát v našem ocelovém městě, tak to bude událost na druhou. No a my si teď nedáme Judas Priest, ale Patti Smith a tu její asi úplně nejvíc nejznámější píseň. Napsal jí Bruce Springsteen mimochodem.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: To byla jedna možná tady z nejhranějších písní v podání Roberta Planta, vám dobře známá skladba If I Were a Carpenter, která ovšem nepochází z jeho autorské dílny, ale složil ji třeba i díky účinkování na slavném festivalu ve Woodstocku známý Tim Harden. Pak ji zpíval kdekdo, za všechny bych já si třeba vzpomněl na Johnnyho Cashe, na Dolly Parton, a ten vlastně ten název If I Were a Carpenter, tak to je takový povzdech, kdyby ach já byl tesařem, no a v češtině se tam asi líp rýmuje a zpívá kovářem a právě takto kdysi, a to jste mi taky psali už tuhle zrovna, že to naspíval i náš Petr Spálený a možná byste si vzpomněli na další a další interprety právě téhle dávno již třeba i u Táborových ohňů z Lidovělé písně a dost možná by si na ně vzpomněl i Petr Šimáček, který ale na to teď nemá vůbec čas a myšlenky, protože si tu naproti mě ještě dolaďuje a smolí ty svoje aktuální zprávy, které vám přečte za malou chvilku.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a velký pozor na Barandáku neboli na Barandovském mostě v Praze. Buďte obzvlášť tedy opatrní, došlo tam k nehodě hned 4 vozidel. Ano, zrazily se 2 nákladňáky a 2 osobní auta, takže tam tahle nehoda komplikuje provoz. V Palackého třídě v té v Chrudimi narazil osobák do dopravního značení, takže zde i tímto místem prosím projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě tady mám zprávu o vážnější situaci, která je na silnici 385 ve Střítěži na Žďársku, kde se střetlo osobní auto s motocyklem. Zde tedy máme nehodu se zraněním a silnice je v tuto chvíli uzavřená. Na místě zasahují záchranáři i další složky IZS. Probíhají vyprošťovací práce a vy, býťáci, jezděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Zítra jasno až polojasno, večer na západě Čech částečné přibývání mraků, teploty 33 až 38, na severu a severovýchodě do 34 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Evropská fotbalová unie UEFA ostře kritizuje plán FIFA prodat pětinu komerčních práv k mistrovství světa soukromým investorům. Bude svoláno mimořádné jednání všech členských svazů a ve hře je i bojkot mistrovství světa. Silničáři kvůli rekonstrukci mostu u Hodkovic nad Mohelkou na jednu noc uzavřou tah ve směru z Turnova na Liberec. Omezení bude platit zpátku na sobotu kvůli osazování 24 nosníků nové mostní konstrukce. Asociace realitních kanceláří podala podnět na bezrealitky.cz k České obchodní inspekci. Vadí prezentace služby jako prodej nemovitostí bez prostředníka. Platforma se podle prezidenta asociace Dudy chová jako klasická realitka, není ale členem asociace realitních kanceláří.
2: Bohužel není povinné členství. Já se domnívám, že kdyby povinné členství bylo, tak nás upozorní nějaký orgán státní správy. Na to nás začali upozorňovat klienti. Klienti začali upozorňovat naše členy, že tato služba tady působí.
1: A nakonec, prodej čínských aut v Česku výrazně roste. V prvním pololetí se jich prodalo přes 7,5 tisíce, meziročně o 88% víc a jejich podíl na trhu se zvýšil téměř na 6%. Nejprodávanější je JQ Omoda s téměř 3 tisíci registrovanými vozy, druhé místo drží MG. To byly zprávy Rádia Beat, po nich Jethro Tull.
0: Classic rock.

to byl Michal Prokop a ještě předtím, že troutal první muzika téhle hodiny na rádiu Beat, kde je tu spolu s vámi v tuto chvíli 17 minut po 11. Jirka Rogl. No a mě tady docela překvapil dotaz od Bíťačky Zuzky, ale zas ne tak moc, protože se ptá na dnešní koncert a takový ne úplně Big Beatový, ale podle mne bude určitě skvělý, a to totiž ten, jaký proběhne v Lochotínském amfiteátru. Ano, Diana Ross, tahle legenda, tam i přes svůj mírně pokročilejší věk vystoupí poprvé v České republice a myslím, že to bude krásné. Nicméně, proč o tom mluvím, Zuzka se ptá, jaký tam bude ten časový harmonogram, čili running order neboli fire plan. Tak vězte, pokud se tam tedy chystáte, ještě to můžete třeba zhodnotit, protože vstupenky jsem koukal, ještě nejsou úplně vyprodané. V 18 hodin, tak na 18. je plánované otevření areálu, přičemž už bude otevřen Prosecco bar, gastrozóna, oficiální merch a taky tam prý proběhnou nějaké soutěže o ceny. V 19 hodin jako předskokani tam tedy zaspívají 4 tenoři. No a samotná Diana Ross ten svůj koncert odstartuje ve 20 hodin a píše tady pořadatel přímo: pozor, neplánujeme žádný pozdní začátek, buďte na svých místech včas. Takže tolik k dnešnímu koncertu téhle přímo ikony ze Spojených států. No a překvapivě si teď nedáme Dianu Ross, ale Manowar.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a užijte si oba oslavence.

0: Tak, to byly Rolling Stones, kteří nejenže v současnosti dobývají svět albovou novinkou Foreign Tongues, ale Mick Jagger navíc před pár dny oslavil neuvěřitelnou 83. No, já myslím, že se cítí docela v dobré formě, jak jsem tak koukal na ty oslavy, a navíc mluví v celku otevřeně o tom, že nevylučuje, že by příští rok, to už mu jde zase 84, vyrazili ještě na nějaké to turné. Na tom se teď třeba nachází Ron Wood, kytarista téhle kapely. Někteří jste už posílali i fotky, že jste byli teď v Rakousku na jednom z jeho koncertů, no a ještě je v plánu Amsterdam a také Londýn a další místa v Anglii. Já jsem koukal na nějaká ta videa, myslím, že to je asi milé vystoupení, hraje tam i nějaký Stony, něco se své soulové tvorby. Zkrátka, myslím, že to určitě stojí za to, no a jsem zvědav, jestli tedy opravdu Stouni příští rok vyrazí jako celá kapela na to turné. Určitě bych se, i kdyby nebyli, tady někam jel podívat. No a my si za chvíli dáme zase druhé, musíme vždycky to vyrovnat, takže Beatles samozřejmě, kterých není nikdy dost, ale také třeba Joan Jett anebo Sweety, no a myslím, že v té příští půl hodině by mohl zaznít třeba ještě i Vláďa Myš. Kouknu tady na to.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
3: Co je decentní?
2: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
3: A to bych měl, to zas jo.
4: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.

Tak to byla další naprostá klasika na beatu a zazněla v nesmrtelném podání Joan Jett a možná ne každý ví, že tahle skladba jménem I Love Rock and Roll, tedy miluji rock and roll, je původně písní angloamerické skupiny The Arrows z roku 1975. Joan Jett ji mimochodem nahrála hned dvakrát, poprvé už v roce 1979 společně se Stevem Jonesem a Paulem Cookem, tedy dvěma členy Sex Pistols, ovšem tahle verze se tak úplně jako nechytla, neprosadila a taky pak znovu po druhé nahrála v roce 1982 a to už se svou skupinou The Blackhearts, tak jak jsme ji teď slyšeli. No a s touhle nahrávkou se, kromě tedy jiných úspěchů, držela 7 týdnů na prvním místě v americkém žebříčku Billboard. No a my si teď dáme Pink Floyd a ještě před nimi slíbeného Vláďu Myšíka a ty jeho jednohubky. Yeah.

0: Ano, až do toho posledního úderu jsem nechal tyhle Pearl Jam a navíc to byla skladba Alive z toho jejich úžasného debitu Ten a nevím, jak vy býťáci, ale já tuhle nahrávku z roku 1971 rozhodně řadím ke svým oblíbeným, zrovna teď jsem si ji konečně i pořídil, že ji mám doma. No a jak to má s touhle deskou právě dorazivší Tomáš Adamec, tak to se ho za chvíli zeptám, teď ho ale nebudu rušit, protože si tu chystá svoje dnešní první zprávy.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
2: Tady Jirka, ahoj.
0: Ahoj.
2: Můžu malou dopravní.
0: Ano, ano, poslouchám.
2: Prosím tě, mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem v obci Zašová jsou nějaké stavební práce, jezdíte jenom jedním pruhem, takže to pouštějí kyvadlově. Tak každý, kdo jede buď do Valvezu, nebo z Rožnova od druhé strany, tak ať počítá s nějakým držením. Jo?
0: Dobře, děkujem, šťastnou jo, cestu, ahoj.
2: Vík, čau.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů Celsia. Zítra čekáme stejné počasí jako dnes, ale teploty ještě vyšší. 33 až 38 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zpravodajský přehled začneme hokejem, protože hokejový útočník Tomáš Urban bude příští sezonu hostovat z Pardubic v Litvínově. 24-letý hráč už za Vervu krátce nastupoval, a to v sezóně 2023 a 2024. Prezident FIFA zvažuje prodej menšinového podílu v komerčních právech na fotbalová mistrovství světa soukromým investorům. FIFA by tím prý získala přes 85 miliard korun. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem bude příští týden v pátek 7. srpna ve Strašnickém krematoriu v Praze. Výtvarník, hudebník a pedagog zemřel v neděli ve věku 86 let. Pohřeb bude se státními poctami. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu po policejní razii sice nechodí do práce, ale dál pobírají plat. Jde o ředitele odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejču a jeho zástupce Jana Krejčího. Prodeje počítačů letos klesnou asi o 11%. Podobně jako u chytrých telefonů zatím stojí růst cen způsobený nedostatkem čipů. Výrobci část kapacit přesouvají na výrobu pamětí pro AI. Pondělí bylo na silnicích v Česku zatím nejtragičtějším letošním dnem. Při dopravních nehodách podle předběžných policejních statistik zemřelo 6 lidí. A brněnský magistrát kvůli horkému počasí ode dneška do neděle zpřístupnil dva historické sály. Lidé se tam budou moci ochladit nebo občerstvit každý den od 10 do 18 hodin. To byl zpravodajský přehled a Tomáš Adamec. Teď bluesová dvanáctka.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Yes, na beatu předtím také Deep Purple, no a 16 minut po 12. hodině už je tu spolu s vámi na rádiu Beat, tedy nebo stále je tu spolu s vámi Jirka Rogl. Já připomenu, že máme středu 29. července a že svátek má Marta. No a teď tady zrovna koukám na ten náš web radiobeat.cz, jak to vypadá s tím vaším hlasováním pro půlnoční album. Hlasovat můžete už od předvčerejška, a to až přímo do neděle 2. srpna. No a zatím na chvostu se tedy drží alba kapel Reflections of Karma a Jamaron, našich tedy kapel. Olympic, ten je na tom o malinko lépe, a teď bych vzal ty první tři místa, takže zatím tedy ta bronzová patří Halloween a jejich albu Giants and Monsters. Tam by to, že by se to ještě jako dalo, myslím, v pohodě srovnat. Druhá je Ostraka Michala Prokopa, no ale na prvním místě zatím tedy, ale koukám, že jenom o 4 hlasy, takže ono to není úplně ještě tak jasné. Jsou Vítkáči a ta jejich poslední deska Perte do mě, ať je po mně, nevím, jestli ještě je k mání, ale pamatuju, když tady byl Jirka Růžek ve studiu, tak nám ji ukazoval jako zcela nový výrobek před Silvestrem, kde už jste si mohli třeba na Klamovce, na té naší prasárně silvestrovské, koupit tento výrobek. Tak ta deska jako je nádherně vyvedená, byla podepsaná od všech členů kapely a k tomu bylo přiložené taky CDčko, jak jste si to mohli poslechnout, tak i tak, zkrátka nevím, jestli ještě jsou k mání, ale zatím to vypadá, že možná si ji poslechnete takhle pěkně jako půlnoční album. No a my si teď dáme taky naší muziku, hudba Praha a tak dál. Tahle píseň je to, co jsem pro vás připravil, a předtím si dáme přímo motorkářskou hymnu Born to be Wild, a to tedy v tom nejznámějším podání Steppenwolf.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: ještě doznívá na beatu, a mě tady napsala Alenka, to mě pobavilo, že je to pěkná bojovka sledovat, kdo bude zrovna vysílat, když kolega Vejvoďák je nemocen a další tedy kolegové, přímo Ota a Pepa Lábus, jsou na zasloužené dovolené. No tak není nic jednoduššího, než se podívat na našem webu radiobeat.cz na program, a tam dokonce nejen, že je tam, kdo vysíláme, ale jsou tam i naše obrázky, třeba Kachna tam má takovou rozesmátou ráno, já tam mám rozpuštěný vlasy, což teda tak dlouho už jsem tedy neměl, naposledy, když jsem ještě bubnoval, tak jsem tam házel tou mařenou, a pak tedy se dozvíte, když tady vidíte mě, že jsem tu do 14 hodin, a pak je tu krásná taktéž rozpuštěná fotka Standy Rubáše, takže po mně ve 14 hodin tu pláky už budou v režii Standy Rubáše, no a potom v 19 hodin dorazí nejen Petr Korál, ale především jeho ušák, neboli host do jeho uší rády a být, a tím bude Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore. No a už pak, nebo klidně už i teď, býťáci, můžete posílat svoje tipy a přání do večera živáků bez lupenu do kotle. Ano, od 20 hodin až do půlnoci tady bude a zase změna Radek Lajtl, ale toho máte určitě rádi ze sobotní beatové pumpy, takže budete mít aspoň příjemnou změnu. Já třeba, jo, tady budu zítra zase večer, ve večeru u repráku, tak zase myslíme nějaké téma, aby tu zazněla nějaká zajímavá muzika, no a ta zazní i tady za chvíli, mám tu třeba Buffalo Springfield nebo AC/DC pro Kachnu, no ale předtím si ještě poslechneme Beatoskop.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezkou středu vám přeje Šimi. Vodafone testuje anténu pro mobilní sítě, kterou řídí umělá inteligence a robotické rameno. Systém podle vytížení sítě, pohybu uživatelů i počasí automaticky mění směr a sklon antény, aby zlepšil pokrytí. Zkušební provoz zatím běží v albánské Tiraně a úprava nastavení trvá místo týdnů jen desítky minut.
1: Beatoskop.
2: Microsoft rozšířil zpětnou kompatibilitu her z vůbec prvního Xboxu i na počítače. Na PC si nově lze zahrát tituly, které dosud byly dostupné jen v aplikaci Xbox. Hry dostaly grafická vylepšení pro počítače, včetně vyššího rozlišení a podpory moderních zobrazovacích funkcí.
1: Beatoskop.
2: Třinecké železárny spustily robotické pracoviště pro odlévání oceli. Nová technologie za zhruba 50 milionů korun má zvýšit bezpečnost a nahradí několik lidských činností. Miroslav Pčolka o tom říká.
3: Teďka v těchto podmínkách, když můžete vidět, jak je náročné pracovat s horkým kovem. Lidé, kteří tady dříve pracovali manuálně, museli chodit blízko k mezipánvi, kde se nachází tekutá ocel, rozstřík oceli, bezpečnost práce. Další dopad je pak na tu produktivitu, protože vlastně ten robot má pořád stejný pohyb, jde na stejné místo, bere teplotu, chemické vzorky ze stejného místa v mezipánvi. Takže to jsou ty technická vylepšení, které to investice pak dále ospravedlňují.
2: Středeční Beatoskop tímto končí.
1: Rádio.

0: sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 17. Návštěva u Fenků. Rok 1996. Čte Zemánek.
2: Na začátku prázdnin, těsně po tom našem prvním koncertě, jsme s klukama vyrazili na čundr někam do lesů, válet se k rybníkům, pít levný víno a tak. Prostě klasická toulačka českou krajinou bez mapy. Shodou okolností jsme se po několika dnech bloudění octli v Humpolci, v rodném kraji bubeníka Fenka. Zkusili jsme mu zavolat, byl doma, a tak si vzal taxíka a dojel za náma. Ukázal nám několik barů, seznámil se spoustou lidí, takže se to odehrálo poměrně ve velkém stylu. Ti lepší končili na čtyřech, ostatní se jen tak povalovali na chodníku, který byl příjemně teplej, protože bylo léto. Fenek byl úplně bezvládný. Moc nemohl mluvit, a když jsme ho naložili do taxíku a vezli k němu domů, vlála mu hlava z otevřeného okýnka a zvratky vytvářely na silnici přerušovanou čáru. Měli jsme nějakou adresu, tak jsme vystoupili někde na křižovatce v cizí vesnici, táhli Fenka domů a za chvíli pošlapávali záhonky na zahradě, kde nikdo z nás předtím nebyl. Uvnitř baráku spali rodiče, kterých jsme nikdy neviděli, a doufali, že se tenhle stav nezmění právě teď, když nejsme svéprávní. A tak jsme se snažili chovat co nejtišejc, což je u opilejch lidí vždycky záruka toho největšího lomozu, který koloruje citoslovce pšššt. A právě když jsme Fenka složili na zem, aby jsme ho prošacovali kvůli klíčům, u čehož upadla většina party i s různýma kýblema, smetákama a květináčema okolo, tak se otevřely dveře a za nima byla paní Steinerová. A o několik pikosekund pozdějíc i pan Steiner. Oba dva tam stáli v pyžamech, nám bylo lehce přes 20, na hlavách různé barvy, střihy, náušnice, roztrhané oblečení a na čele nálepka s nápisem Jsem Hovado z Prahy. Dobrý den! Steinerovi jsou zlatí lidé. Nejen tenkrát projevili veliký pochopení pro tyhle situace. Převzali synka, my se vzdálili na pole za silnicí a tam vytuhli na hulváta. Ráno jsme byli pozvaní na snídani, která byla ve velkém stylu. Mísy salámů, sejrů, čerstvě natrhaný rajčata, nařezaný okurky, vajíčka, čaje a kafe. Oťukali jsme se a z noční příhody se stala veselá vzpomínka. Dneska už si samozřejmě tykáme a když hrajeme na Vysočině, tak jsou Steinerovi pravidelní návštěvníci našich koncertů. Pak nám šel Fenek ukázat jejich starý domek u lesa se zahradou a malým potokem, který byl už dlouho prázdný, jenom tam měli slepice a králíky. Přesto byl funkční, i když ve stavu silně před rekonstrukcí. Líbil se nám a Steinerovi nám nabídli, že tam můžeme zkoušet. A tak jsme přišli k nemovitosti, do kterých jsme pak často dojížděli na několika denní soustředění, aby jsme v tom vysoce inspirativním prostředí naskládali spoustu fláků na několik desek.

0: zdali pak ví, o čem ta komedie byla. A na tohle ti odpovím, že mi to hnedka bylo jasný, zahyne oběť nevinná. A i když měli efekty krásný, řekl bych, že to byla píčovina.
1: To nemusí se zase až tak omlouvat, že Víťáci, to známe všichni. Vždycky, když tu zazní pokračování čtení knihy téhle, tedy Ohnoutí, teď tedy zase měl slovosled Víťáci, já se napravím, počkejte. Tak přijde několik zpráv, mailíků, dotazů, jestli se tahle kniha dá pořídit také v papírové podobě. Ano, samozřejmě, a to zase zopakuji dnes, Ohnout 30 svíček na dortu, to je ta kniha, na obalu jsou všichni 4 členové téhle kapely, ovšem krásně nalíčení, jeden zeleně, druhý modře, bíle a nakonec žlutě. No, dá se zkrátka pořídit na jakémkoliv e-shopu, já se podívám dokonce, jestli ji nemáme i my na e-shopu, nebo se zeptám, ale teď si nedáme Ohnouty, ale dáme si Queeny a pak třeba taky Alice in Chains. Tonight.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Man in the Box, to byly Alice Chains na beatu, no a já koukám, jak jsem vás vyzval, tak už píšete Radkovi Lajtlovi do toho večera živáků, což je správné, a tedy namátkou třeba přečtu. Vážené rádio, prosím o zahrání písně Všechno je naopak od Jasné páky, nejlépe z živáku z pražské Lucerny z roku 1997. S pozdravem posluchač Ondřej z Trnojedy u Pardubic, a já jsem to tady Radkovi hned zažlutil, a když pošlete další, tak já mu to všechno označím, aby měl co hrát. Ono přeci jenom od 20 hodin až do půlnoci. To je dost písniček, tak si myslím, že jich není zkrátka někdy dost. Pište, nebojte se, a my teď, než zase nám Tomáš Adamec přečte docela čerstvé zprávy, tak se spolu s vámi koukneme na dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A tentokrát tu mám nějaké vaše SMSky, tady v té se píše: ahoj, Barandovský most, směr Praha 5, je nehoda, dva pruhy, neprůjezdný, hezký den, Luboš napsal tuhle zprávu. Další tady mám: ahojky, upozornění v obci Nová Ves na výjezdu směr Ústí nad Labem, měří rychlost, Luděk, no tak děkujem. No a teď koukneme na D2, kde mezi 5. až 0. kilometrem ve směru na Prahu máme tvorbu kolon vozidel, takže počítejte tam se zdržením, a to též na D1, a tam se nám ty kolony tvoří na 21. až 25. kilometru ve směru na Ostravu. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlo o kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes už bude jen jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů. Zítra to bude podobné, ale teploty ještě vyšší. 33 až 38 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40-45. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v těchto dnech totiž poroste. Teplo bude i na horách a pršet nemá. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienické stanice, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů s pomocí PET-lahve. Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET-lahev, nabrat do ní vodu a nechat jí stát 20 minut na sluníčku. Po 20 minutách lze v případě výskytu sinic u ústí lahve pozorovat zelený prstenec. Pokud zůstane voda zakalená v celém objemu, tak jde nejspíše o řasy. O pražské dopravě a jedné zrušené lince teď Honza Navrátil.
2: Otevření Dvoreckého mostu přineslo zrušení tramvajové linky číslo 14. Proti tomu protestovala radnice Prahy 7 a vznikla také petice. Obojí padlo na úrodnou půdu. Prosby byly vyslyšeny a od září tu začne jezdit linka číslo 5. Soupravy budou začínat na nádraží Holešovice, projedou kolem tržnice a pak se vydají přes Vltavskou k Václavskému náměstí a dále. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasická rocková muzika.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být a užijte si oba oslavence.

Janis Joplin nám právě dospívala na beatu a takhle 15 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No já bych vás rád pozval na pozítří do Českých Budějovic, kde by chtěl nejen žít každý, ale vysílat by tam chtěl každý. A přesně takhle to napsal Standa i na ten náš web radiobeat.cz a tam najdete, že se uvidíme v Bikers Crown v Českých Budějovicích. Ano, mobilní studio rádia Beat se chystá právě na další díl Born to Ride a uvidíme se tam v pátek pozítří 31.7. Bíťáci, motorkáři do sedel, píše se tu a vlastně já to potvrzuju, nemotorkáři do aut, MAD na kola nebo pěšky, jak chcete, a všechny zveme třeba i na kus řeči, muziku a nějaký ten dárek dostanete, to je jasná věc, a také na prohlídku té budějovické prodejny Bikers Crown. Sezóna je přece jenom před námi, nejvyšší čas doplnit, co chybí, takže ještě jednou v pátek 31. v Bikers Crown na adrese Krčínova 16606, takhle v Českých Budějovicích, a to naše mobilní studio tam bude v provozu od 12 hodin do 14, takže budeme se těšit a teď si dáme třeba z takové Def Leppard a ještě předtím vzpomínku na Radima Hladíka a tu jeho slavnou a krásnou čajovnu.

Deep in Silence. No a dobrou zprávou je, že tahle britská rocková legenda, tedy právě Uriah Heep, odehrají své prý poslední koncerty v České republice, a to v rámci rozlučkového turné The Magician Farewell koncem října roku 2026. No a to tedy konkrétně 29. října roku 2026 v Ostravě, tam v té multifunkční aule Gong, tam je to mimochodem moc pěkné, je tam dobrý zvuk, no ale nepojedu do Ostravy, když hrají 30. října, tedy hned v následující den v Praze, tady v O2 Univerzu, takže se tam s některými z vás možná potkáme. A ještě jedna taková docela dobrá zpráva je, že jako speciální host, nebo jak se říká předkapela, tam vystoupí skotská rocková skupina Heavy Petina. To já si pamatuju z 80. let a možná dokonce ještě mám nějaký vinyl téhle kapely, takže i tu si tam já rád poslechnu. V každém případě za chvíli si dáme Stony a nebo taky uděláme radost Lošovi a také Býťákům Tavičům, protože si dáme Kiss za malou chvíli.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byly opět Stouni, stejně jako v té uplynulé hodině. Říkali jsme si, že Mick Jagger oslavil 83. narozeniny. Myslím, že podobně tak nějak na tom bude také, ten už je o něco starší, tedy Eric Burdon. Podívám se za chvíli, kolik. No a teď už tu právě ve spojitosti s ním mám titul The House of the Rising Sun, případně také Rising Sun Blues. No a v češtině je to zase ten náš dům u vycházejícího slunce. Zkrátka je to americká lidová píseň, vyprávějící o těžkém a trudném životě v New Orleans, a v mnoha jejich verzích zpěvák oslovuje své mladší sourozence a naléhá na ně, aby se vyhnuli tomuto osudu. Nejvíce jí patrně proslavili The Animals v roce 1964. To je právě ta verze s Ericem Burdonem, kterého si teď poslechneme, ale v parádní naspíval třeba i Brian Johnson v dobách, kdy byl ještě hlasem kapely jménem Jordy, a určitě ji znáte i vy od Táborových ohňů v tom, tedy s tím českým textem.

0: Led Zeppelin zase až do poslední hnoty nám dozněly tady na rádiu Beat. No a v tuto chvíli už předávám Máňu, jak říkáme, vždy, nebo ne vždy, ale téměř vždy, a to přímo Standovi, který tu s vámi bude až do 19. hodiny, kdy ho pak vystřídá Petr Korál a jeho dnešní host v těch jeho uších rádia Beat, kterým bude tedy v tento večer Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore, takže se máte na co těšit. A já jsem si teď vzpomněl, že jsem si nevzpomněl na ten věk Erika Bardna, tak 85 mu bylo teďka 11. května, takže takhle zpětně ještě přejeme vše nejlepší, třeba ho ještě někdy alespoň naživo uvidíme, nebo vydá nějakou zajímavou muziku. No a tím pádem už se dnes ze studia Rádia Beat s vámi loučí Jirka Rogl, tedy moje maličkost, budu se na vás těšit zítra večer, večer u repráku nás čeká společný, no a ještě tu máme poslední mou dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a začneme tady u nás v Matičce Stověžadce, kde se v Budějovické ulici výrazně komplikuje doprava, srazila se tam totiž 3 osobní auta, takže provoz je tam hustý a havarovaná vozidla částečně blokují komunikaci, takže můžete-li, počítejte se zdržením nebo zvolte jinou trasu. Na silnici číslo 11 u Opavy se střetlo osobní a nákladní auto, takže i zde prosím pozor, komplikace hlásí taktéž Uhersko-Brodsko na silnici 495, právě u Uherského Brodu se srazily 2 osobáky a doprava je zde vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem a na místě stále zasahují složky integrovaného záchranného systému. No, ještě tu mám další informace zde jedničky a tam na 172. kilometru směrem k nám na Prahu stojí kvůli poruše odstavený kamion, který tam tedy blokuje minimálně tu zpevněnou krajnici, takže nejen tam býťáci, ale úplně všude jezděte, prosím, opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: O zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů Celsia. Zítra čekáme stejné počasí jako dnes, ale teploty ještě vyšší. 33 až 38 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Nejdřív do zákulisí fotbalu. Fotbalový brankář Manuel Neuer se pravděpodobně chystá na poslední sezonu v kariéře. 34-letý golman Bayernu Mnichov naznačil, že se za rok rozloučí s Bundesligou. Do Česka se vrátily tropické teploty, které budou výrazně zatěžovat lidský organismus. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu proto vydali výstrahu před zátěží teplem. To znamená, že počasí, co se týká nejen teploty, ale také vlhkosti nebo větru, bude nebezpečné pro lidské zdraví. Platí také výstraha před vznikem a šířením požáru. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 stupňů. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. Po Karlově náměstí a na dalších místech se v Praze prohánějí policisté na koních.
4: Na bezpečnost na pražském Karlově náměstí dohlíží nově policisté na koních se psy. Radnice tak navázala na loňskou úspěšnou premiéru. Strážníky na koních je možné od letošního roku častěji vídat také v Suchdole, v Lysolajích nebo v Divoké Šárce. Právě tam se přesunula jízdní skupina z Chuchelského závodiště. Další stáje má pak městská policie v 7. a v 11. městské části. Honza Navrátil, Praha.
2: To byly zprávy. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Katapult na Rádiu Beat, 14 hodin 10 minut, no a odstartovali tupláky, jak je dobrým zvykem tady na našich vlnách. Jirka Rogl si zbalil tady obří krabici, která mu sem přišla a nechtěl mi prozradit, co v ní je, jenom říkal, že ví, co tam je, takže ten jde rozbalovat, možná udělá nějaký unboxing, to je teďko moderní. No a příjemné odpoledne vám z Beatu může popřát Standa Rubáš i takhle ve středu s datem 29. července v den, kdy svátek slaví Marta Alepacha, taky je mezi Národní den tygrů.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: A k tomu ještě taky Neil Young, Goldman a Usuzena, obě dvě tyhle skladby jsou za námi, další tuplák pro dnešek druhý odškrtávám a přesouváme se směrem k další muzice, žánrově malinko někde jinde, geograficky úplně někde jinde, před námi jsou YouTube. I still haven't found what I'm looking for je věc, kterou musí znát úplně každý, kdyby v životě neslyšel o kapele YouTube, tak tu melodii prostě v hlavě má, tak proto tuhle píseň dávám v tupláku na první šprušli, na tu druhou, kam patří ta méně známá, dávám věc nazvanou Electrical Storm.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Slíbení YouTube, odehraní YouTube, Electrical Storm a Still Haven't Found, obě dvě za námi, pojďme se trošku zase jakože rozdivočit, trošku to tempo bychom mohli malinko zrychlit, co říkáte, býťáci. Jedna z těch možností, kterou tady pro vás mám, tak mohou být třeba takový Rainbow v tupláku, pochopitelně. Run with the Wolf a Since You've Been Gone, tady jsou obě dvě za sebou.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: No a nakoniec dnes u divočíšieho, že jo, Fate No More, Take This Battle, tedy slovenský Zober tú fľašu a hned potom další vec Dig in the Grave. Koukám na hodiny 14.44, ono je to takový, akože poďme si propočítať tie minuty, jak nám to vyjde, ale vyjde nám to. Jeden tuplák tam nad spem, to je vec jasná. A protože už tady tak jako šťourám prstem po kalendáři, blíží se srpen, spolu s ním se vždycky blíží výročí toho nejslavnějšího a naprosto nepřekonatelného festivalu, myslím Woodstocku, tak mě tak jako oko zabrousilo mezi ty, kteří se okolo tohohle festivalu ochomejtali. Spojil jsem to dohromady, poslední tuplák bude od Carlose Santány.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na

0: práci na čtyřech kolech.
1: Topláky za námi, spousta muziky před námi a taky dopravní informací, kterých nikdy není tak, že by žádné nebyly, i když jednou se toho třeba dočkám. Tak co mi hlásíte? Hlásíte se z D8 na 4.80 ve směru na Prahu, počítejte, že se něco válí na vozovce, je tam nějaký předmět hlášen, nevím úplně přesně co, ale ono to asi není podstatné, prostě to netrefte, projíždíte tam velmi opatrně. Ústí nad Labem, Textilní ulice, nehoda dodávky s osobním autem. Na D5 se nám válí pneumatika, je to 8,80 km směrem na Prahu, tak velmi opatrně tady. Něco takového, to je porouchaný auták, je na Hradecké dálnici směrem na Prahu na 58. kilometru a v Lubech u Chebu je to Masarykova ulice. Vážná dopravní nehoda, kolize osobního s motocyklem. Na místě v tuhle chvíli všechny složky IZS a průjezd vypadající podle toho. Jinak, co se týká odpoledních špuntů, D8 se nám tak nějak drhne už za Odolena vodou, tam to začíná a vydrží vám to až ku Prahu. Na D5 se tradičně někde za Loděnicí před Rudnou to začíná hustnout a husté je to až k Ořechu. No a jižní spojka, tak ta je hustší v tuhle chvíli Vrchem, tedy Novopatskou přes Byly na Letňany z druhé strany. To zatím ještě není taková divočina, jakou očekáváme, ale protože někde na úrovni Záběhlic v tom směru Černý most, Barandovský most, je dopravní nehoda, dá se očekávat, že se to plnit bude. V tuhle chvíli stojí kolona od Běchovic na ty Záběhlice, pak se rozjíždíte a stojíte potom odkrče tradičně před Barandovským mostem, protože i na něm je dopravní nehoda. Tak myslím, že ta spojka bude asi celkem výživná v příštích minutách. Počítejte s tím, býťáci.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes už bude jen jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů. Zítra to bude podobné, ale teploty ještě vyšší. 33 až 38 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Na závodech v Mostě se o víkendu představí dcera šampiona Formule 1. O koho jde, to nám prozradí náš sporták Petr Plintovič.
3: Na okruhu v Mostě bude o víkendu závodit 17-letá dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Fina Miki Häkkinena. Ella Häkkinen se představí ve formulových vozech v seriálu F4 Central European Zone. Dokonce pojede pod českou vlajkou, protože její maminka je Češka.
1: Dávejte si pozor, protože Českem se šíří další velká vlna podvodných telefonátů. Šmejdi se vydávají například za policisty nebo bankéře, snaží se získat přístup k účtům a často volají opakovaně z různých čísel. Údajně i 30krát za hodinu. Odborníci doporučují hovory i hned ukončit, nic neinstalovat a všechny informace ověřit u banky nebo policie. Teď jedna rada. Pokud pojedete do Itálie třeba na dovolenou, při cestě si dávejte pozor na dva typy stojanů na čerpacích stanicích. U stojanů typu Servito totiž zaplatíte přirážku za obsluhu, a to i v případě, kdy odmítnete její služby a natankujete si sami. Výběru stojanů, kde budete tankovat, tedy vždy věnujte zvýšenou pozornost. Vypadá to, že v Moravských Budějovicích se bude opravovat koupaliště.
4: Moravské Budějovice vyhlásily architektonickou soutěž na kompletní modernizaci letního koupaliště. Nová podoba areálu by měla stát přibližně 180 milionů korun. Návrhy mohou architekti odevzdávat do poloviny října. Odborníci by měli navrhnout podobu bazénů, technického zázemí koupaliště, jeho sportovních a odpočinkových zón, zeleně, ale i parkování. Luděk Savana, Urbánek, Moravské Budějovice.
1: To byly zprávy a Tomáš Adamec, teď další klasická rocková muzika.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

Co bylo včera, o tom zpívali Beatles, ale do jisté míry je nám to vlastně úplně šumák. Důležitější je, co bude zítra. Zítra bude čtvrtek, což je za prvé o den blíže víkendu a za druhé o den blíže víkendu, který můžete strávit výletem do Ostravy, do Ostravar Areny na koncert kapely Judas Priest. Zítra se o tom právě bude rozhodovat, jakmile uslyšíte v éteru Rádia Beat během zítřejšího dne hrát Judas Priest, je potřeba za prvé začít vytáčet studiovou linku s číslem 210 32 33 34, to je úkol poměrně jednoduchý. Za druhé, to je úkol výrazně těžší, dovolat se během té hrající písně na tuhletu studiovou linku. Jakmile se spojí kabely a my si budeme moci popovídat po telefonu, tak pak už je to jasná věc a znamená to, že tady u nás máte schované dva lupeny právě na ten nedělní koncert Judasu v Ostravar Areně. Já to si myslím, že je taková pěkná věc před víkendem, že to člověku tak jakože zlepší náladu. Víte, tak dobít telefony, býťáci, přes noc, ať jste zítra ve střehu. Není to úplně o rychlosti, je to o strategii, protože dovolat se neznamená prozvánět celý den studiovou linku, ani být úplně první, kdo s prvním tónem vytočí to číslo. Důležité je vytočit to ve správnou chvíli, kdy já budu ten telefon zvedat. Taková jsou pravidla, abychom si úplně rozuměli. Napsáno to máte na beatovém webu, takže se tam klidně mrkněte, je tam i Robův obrázek a spousta dalších informací, které se tam objevují, a třeba se tohle konkrétně už ani netýkají, ale Bíťák by je třeba mohl chtít vědět. Tak www.radiobeat.cz.

Láďa Mišík na rádiu Beat. Variace na renesanční téma je za námi, je 3/4 na 4, je středa, chtěl jsem říct čtvrtek, ne, je středa s datem 29. července. Mimochodem, Mezinárodní den tygrů, což se asi oslavovat dá, nevím jak, ale dá. Taky je Mezinárodní den deště, což se obávám dneska úplně oslavovat nedá. Taky mají svůj svátek lazaně, kuřecí křídla grilovaná, prosím pěkně. A kdybyste chtěli jít ještě do detailu dál, tak můžu zmínit taky Mezinárodní den rtěnky. Ten se taky slaví 29. července. Bůh ví proč, ale k dnešnímu dni to pasuje. Pokud náhodou nejste Marta a chtěli byste si udělat oslavu, tak se třeba potřete rtěnkou a k tomu si dejte lazaně a pak už je to v podstatě omluveno. To, že vám zítra bude blbě. Nechám to na vás, jak s těmihle informacemi naložíte. V každém případě zazní Féteru by tu museli. Teď tady zazní Deep Purple a taky Joe Cocker, pak se vrhneme na dopravu, tak dejte vědět, jak se jede.

0: Kuryťáci na čtyřech kolech.
1: A z naší rubriky Kurykam vybíráme 35 Bílého kostela nad Nisou ve směru od Liberce. Počítejte, že tam je porouchaný auták, před ním je rozlitý olej a ještě tam do toho putuje několik lidí, kteří se vypravili zřejmě hledat pomoc. V každém případě vy tam projíždějte velmi opatrně. Je to jedno místo, 53 u Mackovic na příjezd do Odznojma. Tak tady v podstatě v celé šíři nám to blokuje odstavený nákladák v Plzni Karlovarská, havarovaný osobák do obrubníku, a to stačilo k tomu, že teď je potřeba ho tam tu dostat. Počítejte s ním. Klimkovice, Lidická ulice, nehoda dvou osobních aut. Ozýváte se taky ze 37 z Pardubic, kde se řeší havárie osobního s dodávkou. Na místě už je hlídka policie České republiky. No a přituhlo, tak jak jsme tak nějak očekávali. Takže jede tady v Praze z Černého mostu, tak nejedete vrchem, stojíte přes Kbily, Novopatskou a stát můžete tedy i dolů. Tím se myslí směrem na Štěrboholy a za Štěrboholy. Tam je dopravní nehoda, která to tak jako vylepšila. V opačném směru, ale to není moc lepší, tam stojí kolona od Záběhlic až k tomu Černému mostu. Na příjezdu od Plzně je to klasika, to znamená někde za Loděnicí před Rudnou vyjíždíte do kolony a ta vám vydrží až k Ořechu, no a ze zhora od Zdib stojí poměrně dost nehybná kolona až na Prahu a potom třeba dolů směrem k řece kolem Bulovky. Tak s tím býťáci počítejte také, že se nám vrátil špunt před Brno, zatímco včera tam nebyl a bylo to šokující, tak dneska tam je a je to klasika, to znamená od Rosic pojedete jen velmi, velmi pomalu, na D2 to zase tak jako pomalu jede od Blučiny, takže i tady ztratíte nějakou tu minutu. Všem šťastnou cestu!
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes už bude jen jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů. Zítra to bude podobné, ale teploty ještě vyšší. 33 až 38 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští kordisté obsadili na mistrovství světa v šermu v Hongkongu 24. místo v soutěži družstev. Po úvodním hladkém vítězství nad Katarem podlehli Jakub Jurka, Martin Rubeš, Michal Čupr a Matyáš Pavlík v boji o postup do osmifinále Dánsku 40:45. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před zapalováním svíček u pomníků nebo před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v těchto dnech totiž poroste. Teplo bude i na horách a pršet nemá. Lidé si před koupáním ve vodě, kterou nemonitorují hygienické stanice, mohou otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů s pomocí PET lahve. Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET lahev, nabrat do ní vodu a nechat jí stát 20 minut na sluníčku. Po 20 minutách lze v případě výskytu sinic u ústí lahve pozorovat zelený prstenec. Pokud zůstane voda zakalená v celém objemu, tak jde nejspíše o řasy. O pražské dopravě a jedné zrušené lince teď Honza Navrátil.
3: Otevření Dvoreckého mostu přineslo zrušení tramvajové linky číslo 14. Proti tomu protestovala radnice Prahy 7 a vznikla také petice. Obojí padlo na úrodnou půdu. Prosby byly vyslyšeny a od září tu začne jezdit linka číslo 5. Soupravy budou začínat na nádraží Holešovice, projedou kolem tržnice a pak se vydají přes Vltavskou k Václavskému náměstí a dále. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasická rocková muzika.

Čas je 16 hodin 17 minut a 18 sekund. S vámi je Standa Rubáš, přeju příjemné odpoledne, to středeční, a rovnou už zvu k večeru, protože ten se nezadržitelně blíží. Nejdřív si dáme uši Rádia Beat, to je taková poslechovka, takový, řekl bych, klid před bouří, tady z toho posluchačského, z té posluchačské části, z té strany, protože host, ten se tady naopak bude celkem vařit, protože Petr Korál bude dneska zkoušet Honzu Růžka z kapely Claymore na téma jak je na tom s muzikou, poslechem, rozpoznáváním i hudebním vkusem. Ale pak nastává peklo. Pak to máte ve svých rukách vybíťáci a Radek Lajtl. Ten se tady teď už prohnal studiem, tak se mi tak jako připomněl, že bych měl říct, že playlist má zatím prázdný a tak to taky zůstane až do té 8. večerní, protože teprve pak ho sem pustíme k naší vysílací máně, aby mohl ten playlist začít růčo pěkně jednu po jedný vyrábět a makat na tom, aby se mu to tady nekouslo. K tomu potřebuje samozřejmě vaše doporučení, jaký živák bychom se měli při středě pustit tady na beatu, a to doporučení, buď to telefonické, ale telefonovat samozřejmě až po té 8. na 210 32 33 34, anebo písemné, a to můžete dělat už teď klidně do zásoby SMSky, maily, zprávy z aplikace, to všechno můžete posílat už teď. Zamyslete se, jaký koncert vás zaujal, který vám třeba utekl, na který se nejvíc těšíte, nebo který byste si klidně zopakovali, k tomu můžete připsat nějaký vzkaz, pozdrav někoho, koho byste přes eter pozdravit chtěli, a pinknout to sem. To, co přijde a to, co už přišlo, tak je tady na hromádce označeno, zvýrazněno, a Radek to bude mít úderem 8. všechno k dispozici.

0: No a přesně tak, jak jsme si tady s mnohými víťáky krásně pokeceli během právě hrajících Jethro Tull, tak zítra si takhle pokecáme během hrajících Judas Priest. Zítra to navíc bude vylepšeno o to, že když se dovoláte během té hrající skladby, tak dostanete nějaké ty lupeny. Zatímco teď jsem nikomu žádné nedal, protože žádná soutěž neběžela, teda aspoň ne v tuhle chvíli. To už máme za sebou. Plán na 1. srpna, ten je jasně daný a lístky na Jethro Tull jsou rozdané tady z Beatu. Ale na druhého, to bychom tady právě ty Judas Priest měli, tak to rovnou takhle spojím dohromady a řeknu vám, že zítra byste měli být ve střehu Ostrava. Ostrava Arena je to místo, kde v neděli vystoupí Judas a kde vy můžete být u toho, když se zítra, ne dneska, ale zítra, dovoláte během hrající skladby. Číslo je stejné, to si dobře pamatujete, to jsme si teď vyzkoušeli 210, 32, 33, 34.
1: Radio Beat. Big Beat. Naživo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Honza Růžek, zpěvák skupiny Claymore?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: byťáci na čtyřech kolech.
1: Nesu dopravní zprávy, byťáci, ty vaše byťácké, díky za ně, protože jen díky vám můžu dělat chytrýho a vědět, že v Horní Suché v Tědlické ulici je to teď aktuálně neprůjezdné, po vážné dopravní nehodě na místě jsou všechny složky IZT, studi se nepouštějte. Další jedna, kterou hlásíte, je z D1 na 175. ve směru na Prahu, tak tady počítejte s odstaveným nákladňákem, to je taková víceméně bezpečnostní informace. Nový Jičín, Císařská ulice, tady byste měli očekávat zdržení, protože tam stojí nějaké asi porouchané či havarované, v každém případě odstavené auto na horizontu a zpomaluje ten průjezd v okolí. Plzeň, Folmavská ulice, tady pro změnu čerstvě hlásíte nehodu dvou osobních aut a probíhající vyšetřování. To jsou Ťukance, co kolony, tak začneme třeba D0. Jedete-li od brněnské dálnice směrem na tu plzeňskou, počítejte už na úrovni Jesenice, že se to řadí před tunely, přes tunely až k Ořechu. Z druhé strany na D5, tam je to beze změny, někde v půli cesty mezi Loděnicí a Rudnou začíná kolona a ta pak pokračuje k Ořechu, to bychom měli tuhletu pravidelně přicpanou žílu. Další jedna taková je pražská jižní spojka z Černého mostu. Když se pustíte vrchem, tak stojíte po celé cestě kolem kbelského letiště až nahoru do Letňan, přes to omezení na kbelské. Samozřejmě to je totiž příčinou toho, proč to tady vázne víc než obvykle. I pokud se dáte na druhou stranu, tím se myslí po spojce, tak někde od Běchovic na Štěrboholi budete postávat. V opačném směru postáváte už od Spořilova přes Záběhlice, na Štěrboholi pak se na chvilku rozjedete a od těch Běchovic pro změnu stojíte v opačném směru na Černý most. Tohle stále platí. Před Brnem to vypadá tak, že na D1 stojíme od Říčan, ještě před sjezdem na Rosice, na D2 pak od Blučiny. To je taky další taková pravidelná kolona, která je způsobená pracemi na vozovce. I dneska tady platí, i dneska tady strávíte nějaký ten čas navíc, tak s tím počítejte.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasno až polojasno. Na teploměru je od 29 do 34 stupňů Celsia. Zítra čekáme stejné počasí jako dnes, ale teploty ještě vyšší. 33 až 38 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nejdřív do zákulisí fotbalu. Fotbalový brankář Manuel Neuer se pravděpodobně chystá na poslední sezonu v kariéře. 34letý golman Bayernu Mnichov naznačil, že se za rok rozloučí s Bundesligou. Do Česka se vrátily tropické teploty, které budou výrazně zatěžovat lidský organismus. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu proto vydali výstrahu před zátěží teplem. To znamená, že počasí, co se týká nejen teploty, ale také vlhkosti nebo větru, bude nebezpečné pro lidské zdraví. Platí také výstraha před vznikem a šířením požáru. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž zříceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně naklonenou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 stupňů. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. Po Karlově náměstí a na dalších místech se v Praze prohánějí policisté na koních.
3: Na bezpečnost na pražském Karlově náměstí dohlíží nově policisté na koních se psy. Radnice tak navázala na loňskou úspěšnou premiéru. Strážníky na koních je možné od letošního roku častěji vídat také v Suchdole, v Lysolajích nebo v Divoké Šárce. Právě tam se přesunula jízdní skupina z Chuchelského závodiště. Další stáje má pak městská policie v 7. a v 11. městské části. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly zprávy. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další roková pecka.
0: Classic rock.

S jejich píseň o jablku je právě teď za námi. Pokud byste se mě ptali, co myslím tím právě teď, tak 17.13 svítí tady proti mě na digitálkách. Je středa, jsme v půli týdne, protože o víkendu, co si budem povídat, to zase tolik hlasů nepřibyde. A proto tak jako ve středu říkám, že už jde do tuhého při výběru půlnočních alb. Ono to má svoje favority. Už od pondělka se celkem dobře drží Vítkáči a Pertor mě tě po mně, stejně jako Michal Prokop s Ostrakou, ale za nimi pořád ještě bez šance určitě nejsou Halloween s albem Giants and Monsters. Pak už dál bych skoro řekl, že to jsou outsideri našeho hlasování, ale ani tak to neznamená, že to pro ně je ztracené. A tak to dočtu. Olympic, Bombardiák, Jamaron, něco zůstane, Reflections of Karma s albem Venom and Velvet, to je všechno teď aktuálně takhle seřazeno v té šestici v anketě, kde si sami Víťáci volíme každý den, každý týden a mnoho let půlnoční alba na ten týden následující. Pokud bychom to uzavírali, tak je v tuhle chvíli jasno, ale protože to neuzavíráme, tak je v tuhle chvíli nejasno. A ti z vás, kteří nehlasovali, tak mají ještě šanci to buď to potvrdit, anebo úplně zvrátit ve prospěch někoho úplně jiného. Připomínám, že půlnoční alba vybíráme na www.radiobeat.cz, takže kdo jste tam ještě neklikli, klikněte prosím.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

Jedna štvercovaná, tady Suzy Quattro a její Can't Again. Tuhle muziku máme úspěšně za sebou. Odškrtnuto v mém dnešním seznamu, ještě dost mi tam toho na dnešek taky zbývá. Můžu vám slíbit třeba Guns N' Roses, dáme Chrisereo, mezi to nacpeme Shimmyho Menšinové sporty. Takový výběr z toho dnešního dne, co jste možná během rána a dopoledne minuli, tak aby odpoledne vás tyhle ty informace neminuli, protože jsou to, myslím, docela zajímavé věci, které tam Shimmy dneska nachystal. Tak to vám slíbím určitě, zároveň se taky zeptám, jak vypadá pozdně odpolední doprava, býťáci, teď tak jakože přituhuje úplně nejvíc, pokud máte k dopravě nějaké postřehy nové, čerstvé, ať už třeba o neprůjezdnosti, nebo naopak o nezvyklé průjezdnosti, tak všechny tyhle ty informace zajímají ty, co jsou za vámi na cestě na té stejné trase, tak ještě o něco víc, dejte vědět třeba přes aplikaci Rádia Beat.

0: sporty na Radio Beat.
1: Skialpinista a běžec Nadir Magé se pokusil překonat rychlostní rekord ve výstupu na Matterhorn. Časem 3 hodiny 1 minutu a 48 sekund zaostal o skoro 10 minut za rekordem Kiliana Jornetta z roku 2013. Cyklistický závod světové série Gravel v Hlinsku ozdobí účast pilota Formule 1 Bottase. Finský jezdec stáje Cadillac se postaví na start už v sobotu. Volejbalista Adam Zajíček se po necelém roce vrátil do české reprezentace. 33-letý blokář a kapitán Kladna začal s týmem v Jablonci nad Nisou přípravu na zářijové mistrovství Evropy. Golfistka Sára Kousková se tento týden představí podruhé na British Open. Loni neprošla katem, letos má za sebou premiérový postup do finálových kol majoru a 31. místo na Scottish Open. Na turnaji bude jedinou Češkou. Basketbalisty Slavie posílí křídelní hráč Travis Harper. Pro 22-letého Američana z Tennessee State půjde o první evropské angažmá. Připomeňme, že Slavia se po minulé sezóně spojila s mistrovským Nymburkem. To byly středeční sporty.

Neřekl bych tomu asi úplně, že bychom se cítili být vyvolený, ale pravdou je, že se poznáme, zvláště pakliže se patřičně oblékneme, je půlka prázdnin, půlka takové té dovolenkové sezóny a leckdo to tak nějak využívá k obrazu svému. Někdo se chystá vyrazit na dovolenou, tak pro toho by tady byla třeba býtová osuška. Díky tomu na pláži přesně víme, kde máme býťáka, kde naopak býťáka nemáme. Nebo někdo, jako třeba kolega Petr Korál, který mě tady bude úderem sedmé střídat, skočí na kolo. No a pro ty jsou připraveny býtové cyklistické dresy. Navíc takovýho tričkoidního typu, protože spousta z vás volala po takových těch volnějších střizích, tak takový bychom tam taky měli. No a někdo se chystá využít to ještě na maximum v rámci letních festivalů. Je pravda, že zrovna tenhle ten týden na letní festivaly určitě sebou opalovací krém, ale taky víme, kdo zažil Masters of Rock třeba spolu se mnou, tak ví, že sem tam se stane, že to není úplně kremace, ale je to naopak povodeň a pak se vhodí mít třeba býtové takové pončo, řekl bych, jako pláštěnku. Hra je navíc vymyšlená tak, že se pod ní vejdete pohodlně i s baťohem, takže pokud jste zrovna někde na festivalu, tak jste suchý vy i váš obsah v baťohu. Tak tohle to jsou třeba věci, které se dají, myslím, velmi snadno využít během té letní sezóny. A navíc to jedním okem kontroluju. Všechny tyhle ty zmíněné věci jsou navíc ještě taky skladem, takže když si je objednáte, tak velmi rychle dorazí až k vám, abyste to třeba i na poslední chvíli před tím s festivalem nebo odletem někam do teplých krajin na dovolenou stihli zabalit do baťušku či kufru a vzít si to sebou. Kdyby vás zajímaly tyhle ty výtové věci a třeba i to nové, co se objevilo, nebo to staré, co se neobjevilo, ale bylo na skladu doplněno, tak kompletní seznamy s obrázky najdete na adrese, která se i dobře pamatuje, klub.radiopeat.cz. A protože jsme Češi, tak ten klub píšeme s k, nikoli s c.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Saxon a 747 Strangers in the Night, tedy tahle ta letecká, neskoli aviatická záležitost kapely Saxon, taky letitá a už naprosto klasická, dohrála tady na beatu. Já jsem velmi zvědav na to, jak bude znít ta neklasická muzika od Saxon, protože kdo dobře poslouchá, ví a čte, tak taky už ho nemohla minout ta informace o tom, že Biff překonal všechna zdravotní omezení, no a že spolu se Saxon nejenže dává dohromady desku, on už ji má v podstatě hotovou, už je jasno, že nová muzika kapely Saxon bude a s tím souvisí taky turné, kapela se dává zase na cesty a já věřím, doufám, že by mohla přijet taky sem k nám zase předvést nějakou tu jak starou, tak ale hlavně i tu novou muziku. Teď to je takový zavírák aktuální hodiny.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: My se mezi tím podíváme na dopravu, než sem přiskočí další muzika připravená do 6 o'clock roku a řekneme si, že z dopravy mi hlásíte 150. Na příjezdu do Osíčka od Kroměříže je bohužel nehoda motocyklu s osobním autem, probíhá vyšetřování, na místě jsou všechny složky IZS, což tak trošku napovídá, že tahle ta nehoda se bohužel bez zranění neobešla. Je to jedno místo, kde být opatrný. Taky příjezd do Bystřice od Benešova, v podstatě jsem pochopil, že to je z té odbočky z trojky tam někde skončilo osobní auto v příkopu. I tady jsou na místě všechny složky IZS. Dlouhá loučka, to jsme na Olomoucku a Uničovská ulice. Osobní auto s elektrokoloběžkou v sobě, i tady bohužel se zraněním a zásahem všech složek na D10, opatrně na 53. kilometru na Prahu. Tam je hlášena nějaká překážka na vozovce, o které byste měli vědět a kterou byste měli minout. Před Brnem postojíte, za Brnem vlastně taky, protože tam nám někde na úrovni Šlapanic, Bedřich přibylo několik dopravních nehod, takových nějakých menších, nicméně ta kolona díky tomu stojí od Popůvek s celým tím spodkem až někam sem za Šlapanicemi, se to teprve rozjíždí. D2, ta je beze změny od Rebešovic nebo Rajhradic, chcete-li, směrem na Brno, ten provoz není příliš rychlý. Nám tady v Praze kolony, řekl bych, řídnou až na jednu výjimku a to je Černý most, tam i zpět, tedy Černý most vrchem Novopatskou směrem na Kbelské letiště nahoru. Tam je poměrně hustý provoz, za to můžou práce na vozovce. Příjezd na Černý most od Běchovic, ten je přicpaný taky. No a odjezd z Černého mostu před Běchovicemi, tam je to přicpané taky, protože na jižní spojce je dopravní nehoda hlášena. Počítejte s nimi, počítejte s tím, že tady zpomalíte.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: kissed.
1: Radio Beat.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
1: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes už bude jen jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů. Zítra to bude podobné, ale teploty ještě vyšší. 33 až 38 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Na závodech v Mostě se o víkendu představí dcera šampiona Formule 1. O koho jde, to nám prozradí náš sporták Petr Plintovič.
5: Na okruhu v Mostě bude o víkendu závodit 17-letá dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Fina Miki Häkkinena. Ella Häkkinen se představí ve formulových vozech v seriálu F4 Central European Zone. Dokonce pojede pod českou vlajkou, protože její maminka je Češka.
3: Dávejte si pozor, protože Českem se šíří další velká vlna podvodných telefonátů. Šmejdi se vydávají například za policisty nebo bankéře, snaží se získat přístup k účtům a často volají opakovaně z různých čísel. Údajně i 30krát za hodinu. Odborníci doporučují hovory i hned ukončit, nic neinstalovat a všechny informace ověřit u banky nebo policie. Teď jedna rada. Pokud pojedete do Itálie třeba na dovolenou, při cestě si dávejte pozor na dva typy stojanů na čerpacích stanicích. U stojanu typu Servito totiž zaplatíte přirážku za obsluhu, a to i v případě, kdy odmítnete její služby a natankujete si sami. Výběru stojanu, kde budete tankovat, tedy vždy věnujte zvýšenou pozornost. Vypadá to, že v Moravských Budějovicích se bude opravovat koupaliště.
6: Moravské Budějovice vyhlásily architektonickou soutěž na kompletní modernizaci letního koupaliště. Nová podoba areálu by měla stát přibližně 180 milionů korun. Návrhy mohou architekti odevzdávat do poloviny října. Odborníci by měli navrhnout podobu bazénů, technického zázemí koupaliště, jeho sportovních a odpočinkových zón, zeleně, ale i parkování. Luděk Savana Urbánek, Moravské Budějovice.
3: Tolik poslední zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další rocková klasika.
1: O'clock rock na Radio Beat.

6 o'clock rock, tady na beatu je záležitostí pravidelnou i dneska po 6. hrajeme 60. léta Birthday od kapely Beatles, no a teď zase naskok do Spojených států amerických, protože odtamtud byla tahle ta skupina, která neměla úplně, pojďme si říct, dlouhého trvání, vznikla oficiálně v roce 1969 a skončila oficiálně v roce 1970, pocházela z New Yorku, no a tu partu tvořili Gary De Carlo, nebo později taky Gary Scott, tak si říkal Dale Fresher a Paul Leeka. Tihleti tři dohromady zvládli za ten rok docela dost práce. Když bych vynechal to úplně všechno ostatní, no tak minimálně třeba vydání tohoto singlu Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye, tedy takového toho popěvku, který jsem si jist, že když tenkrát dávali dohromady, tak ani nenapadlo, že víc než 50 let poté na všech možných sportovních, hokejových, fotbalových zápasech tenhle ten popěvek a ta melodie, i když třeba se změněným textem, bude pořád žít. Povedlo se to. Proto to taky po zásluze patří do našeho Six O'Clock Rocku, kde ty šedesátky mají být tři po šesté. Dvě máme za sebou, ta třetí chybí. Pojďme ji doplnit. Tady je Elvis.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Wish You Were Here kapely Pink Floyd, to je ta muzika, kterou máme za sebou. Ještě, že tam je na konci to šustění, stihl jsem na poslední chvíli tady dobře poslat jeden e-mail, který přišel před malou chvilkou od Standy, který tady píše, že by potřeboval 2 kusy samolepek na auto, 2 kusy samolepek na motorku, tak ano. Zpráva byla přijata, už se vyřizuje o patro níže, bych takhle přesetr Standovi chtěl zkázat. A všem ostatním taky, zvlášť co se týká takových těch samolepek automobilových, tak o ty si klidně napište tak jako Standa, úplně stejně jako on, mailem na studio@radiobeat.cz. Do zprávy je samozřejmě potřeba dodat svoje jméno a svoji celou poštovní adresu, jinak nám to v tom plánu bude trošku překážet, protože právě na vaši poštovní adresu v zápětí ty samolepky Beatu zcela zdarma vyrazí a dojdou až do vaší poštovní schránky. Co se týká těch samolepek na motorku, to je taková trošku speciální věc. V tom případě bych doporučil, abyste se zastavili tento pátek v Českých Budějovicích ve prodejně Bikers Crown, protože tam určitě budu, určitě si sebou vezmu mobilní studio, ale taky si vezmu ošatku, kterou mi tady naše Ráďa dá, a tam v té ošatce jsou právě ty malé kulaté 3D samolepky na motorku. To jenom, aby nám tahle informace taky z éteru úplně nezmizela. Chystám další muziku, dáme Joea Satrianiho. Podíváme se do historie kapely Ohnout, na Cheap Trick taky dojde, ale první musí být tuhle chvíli na řadě Beatoskop.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezkou středu vám přeje Šimi. Vodafone testuje anténu pro mobilní sítě, kterou řídí umělá inteligence a robotické rameno. Systém podle vytížení sítě, pohybu uživatelů i počasí automaticky mění směr a sklon antény, aby zlepšil pokrytí. Zkušební provoz zatím běží v albánské Tiraně a úprava nastavení trvá místo týdnů jen desítky minut.
1: Beatoskop.
2: Microsoft rozšířil zpětnou kompatibilitu her z vůbec prvního Xboxu i na počítače. Na PC si nově lze zahrát tituly, které dosud byly dostupné jen v aplikaci Xbox. Hry dostaly grafická vylepšení pro počítače, včetně vyššího rozlišení a podpory moderních zobrazovacích funkcí.
1: Beatoskop.
2: Třinecké železárny spustily robotické pracoviště pro odlévání oceli. Nová technologie za zhruba 50 milionů korun má zvýšit bezpečnost a nahradí několik lidských činností. Miroslav Pčolka o tom říká.
3: Teďka v těchto podmínkách, když můžete vidět, jak je náročné pracovat s horkým kovem. Lidé, kteří tady dříve pracovali manuálně, museli chodit blízko k mezipánvi, kde se nachází tekutá ocel, rozstřík oceli, bezpečnost práce. Další dopad je pak na tu produktivitu, protože vlastně ten robot má pořád stejný pohyb, jde na stejné místo, bere teplotu, chemické vzorky ze stejného místa v mezipánvi. Takže to jsou ty technická vylepšení, které to investice pak dále ospravedlňují.
2: Středeční Beatoskop tímto končí.
1: Beat, beat,

0: Klasice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 18. První sezóna. Rok 1996. Čte Matěj.
2: Protože jsme jako začátečníci neměli vůbec žádný příležitosti, kde hrát, rozhodli jsme se nečekat, až někdo zavolá, a začali si koncerty pořádat s pomocí kamarádů sami. Konali se ve vesnicích v okolí naší chaty v Jevanech u Prahy a byly to legendární taškařice. Domluvili jsme se vždycky s majiteli těch hospod, kde měli sál, zaplatili levního zvukaře, který tam Fávii přivezl pár prehistorických beden, pozvali nějaký další kapely a pak jsme nakreslili, namnožili a vyvěsili po okolních vesnicích a stromech plakáty. Aby jsme přilákali a zároveň zmátli co nejvíc lidí, dávali jsme těm akcím roztodivný názvy, jako třeba Přehlídka prasat. Byly to krutý kalby s poměrně hojnou účastí, protože kromě místních kámošů dorazila vždycky i početná partička známých skejťáků a kluberů z Prahy. Na pódiu se vystřídalo několik kapel a pak se volná zábava většinou protáhla do dalšího dne.
3: My jsme Vohnout a jsme z Kostelce.
4: Jo.
3: Kdyby byl někdo, kdo by si chtěl zaspívat, tak může v pohodě přijít. My taky nevíme, co tam máme zpívat.
4: Jo.
3: Už hraj, ty vole, to je hrozný.

Tyhle akce jsme dělali zhruba každý 2 měsíce. A pak přišla první štace, kdy jsme opustili domácí půdu. Byly to Hranice u Aše, kam jsme jeli v jedné dodávce s kapelou Michaelův strýček, který si nás vzali jako předskokany. Hromada lidí a hromada beden. Dodnes nechápem, jak se to mohlo všechno do toho auta vejít. Sraz byl ráno před klubem Bunker a nás udivilo, že tam baskytarista od Michaeláčů přišel s nástrojem bez obalu. Měl tu basu jen tak v ruce, v autě jí mrsknul dozadu na aparát a frčelo se. V Hranicích u Aše nás čekal potemnělej kulturák a lidi, co přišli na Michaeláče. Na nás nikdo nereagoval. Za to hned na dalším vzdáleném koncertu jsme měli narváno k prasknutí. Byl v Břeclavi, kde bylo na plakátech napsáno Ohnout, veselá punková kapela z Prahy. Nikdy potom už jsme nehráli v tak malém klubu. Ač hubený těleso i s nástrojovkou jsme zabrali přes polovinu místnosti a ve zbytku se na židlích na sebe mačkalo asi 15 platících. Hráli jsme tváří v tvář a měli poprvé a nadlouho dopředu vyprodáno. Ale jednoznačný vrchol naší sezóny bylo, když jsme ten rok předskakovali v Bunkru kapele Plexis, protože jsme na ní vyrostli. Samozřejmě jsme si to nezasloužili ani tak hudbou, jako spíš tím, že lídr Petr Hošek byl náš kámoš, který tehdy často hrál jako DJ Moučo na skateových a snowboardových akcích, kde slovo dalo slovo.

Vidíte, já jsem sliboval, že dojde na Cheap Trick. If You Want My Love je muzika, která na beatu dohrála. Hrát bude ještě Jimi Hendrix, to se nám tam vejde. Troufám si tvrdit, že ještě Bruce Springsteena. Bychom si tak jako mohli předběžně slíbit, že i ten by se časově mohl vejít do toho našeho odpoledního vysílání, které v zápětí skončí, překulí se v to podvečerní, a to ve středu znamená už i Rádia Beat. I Petra Korála už jsem zahlédl, i Honzu Růžka z kapely Claymore jsem zahlédl, tedy ti dva, který se postarají o zábavu v příští hodině, kdy Petr pouští, Honza poznává, hodnotí, komentuje, tak oba už jsou tady někde v kuchynce a dávají si kávu před rozjezdem a vy se na ně můžete těšit. Těšte se taky na živáky, to bude zase pro dnešek Parketa Radka Lajtla, který bude hrát podle vašich vzkazů. Teď tedy aktuálně těch písemných, protože co už přišlo a co ještě přijde během uší v psané formě SMS-kou, mailem, zprávou z apky, tak bude mít Radek k dispozici. V 8, kdy se roztočí ty živáky, se k tomu přidává pak ještě telefonní číslo 210 32 33 34. Dejte vědět, jakou muziku byste dneska rádi slyšeli.

No vidíte, vidiaci, a je prakticky dobojováno. Bruce Springsteen dohrává, I'm on fire je za námi a moje dnešní odpolední účinkování tady na beatu taky. Je čas pustit se do toho podvečerního, předat vás tady do dobrých rukou a pustit se taky hlavně v první řadě do pořadu Uši rádia Beat. Muzika už je připravená, tady už je to nahraný. V playlistech to svítí teda jenom na některou stranu. Na tu stranu, kde sedí Petr se svým hostem, tam nesvítí vůbec nic, aby se nemohlo opisovat. Ale já to tady vidím a je to celkem pestrá směska muziky. Tak za malou chvilku se dozvíte, co a jak s tím. Užijte si středeční večer, napište si zavčasu o středeční živák a zítra odpoledne opět naslyšenou.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
1: Uši Rádia Beat právě startují, tudíž vás Petr Koral zdraví, přeje co nejpříjemněji a nejpozitivněji strávenou nadcházející hodinu a totéž pochopitelně přeju mému dnešnímu hostu, tedy hostu pořadu Uši, což je Jan Růžek, zpěvák skupiny Claymore. Ahoj Honzo.
2: Ahoj Peťo.
1: Tak hele, já bych neotálel a šel třeba rovnou na první píseň. Vyzkoušíme v jakési náladě.
2: Souhlas.
1: A co říkají tvoje uši?
2: To jsem zvedavý.
1: Tak pojďme na to.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: A dneska se mnou Honza Růžek z kapely Claymore a má slovo. Tak, líbilo, nelíbilo?
2: Krásný, skvělý, moje mládí, moc děkuju.
1: Já myslím, že by si mohl říct tu příhodu, kterou s tím máš spojenou z tvého raného dětství.
2: S bráchou jsme přivezli desku AC/DC, červená krásná deska s nápisem AC/DC, černým nápisem, a musím říct, že jsem bráchovi vlastně zlikvidoval bohužel na gramci bedny, protože jsem to propel s kytarou ve svých asi 10-11 letech. Bohužel dostal jsem té držku.
1: Byl starší a silnější.
2: Ano, ročník 64 se nedá překonat v té době.
1: Dobře. Tak pokročíme zase někam jinam, protože já budu hrát i věci domácí. V tom následujícím případě to bývala pro nás domácí kapela, teď už je zahraniční, ale to pochopíš za chvilku.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Sluchové ústrojí tady má v plném střehu Honza Růžek, tedy zpěvák skupiny Claymore, a já se ho ptám, co to sluchové ústrojí ti říkalo na to, co právě doznělo.
2: Doufám, že to nepokazím. Můj miláčkové ze Slovenska, Maťo Ďurinda a jeho skvělá tubatanka.
1: No ale to není všechno. Líbilo, nelíbilo?
2: Ano, bylo to skvělý, můj starý dobrý kabát, protože ty jeho desky znám vlastně asi všechny snad.
1: Jak je to možné?
2: Původně jsme to v roce 88 s klukama mydleli v Chrástu u Plzně a hráli jsme vlastně kompletní jejich písničky, až po v té době vydali Žerve znamení osudu a to už jsem šel na vojnu, takže to už pak bylo další etapa mého života.
1: To klidně takovým těm archivářům řekni, jak se ten spolek jmenoval. Tenkrát to byla vlastně tvoje první kapela.
2: Byla to moje první kapela, protože jsme na Stavárně měli první kapelu Excenter, to se vlastně by rozpadlo ve druháku a nastoupil jsem rovnou tady, jsme s klukama dali dohromady LD Rock jako Lidový dům Rock, nic lepšího nás tu chvilku inteligentnější nenapadlo.
1: A takže to vlastně byl takový jeden z prvních revajů, kdy jste hráli tu batanku.
2: My jsme to nevěděli, ano.
1: Vida. Tak dobře, tak dáme si jeden živáček. Může být koncertní nahrávka?
2: Velice rád.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: No a se mnou dneska znovu připomínám, sedí Honza Růžek, tedy zpěvák keltrokové, jestli to říkám správně, skupiny Claymore. Říkáte si tak, žánrově?
2: My si začínáme říkat, jako jsme hardrocková kapela se skotskýma dudama.
1: A i tak možno. Dobře. Ale dneska jsi tady hlavně jako hodnotitel toho, co slyšíš, tak hodnoť.
2: Za mě to bylo neskutečně dobrý, leč jsem si myslel, že to asi vím, nevím. Amerika, Londýn, stará věc, možná někam Elo, ale nejsem si vůbec jistý. Vůbec.
1: Je to stará klasická kapela, docela slavná hardrocková, i když tahle písnička tomu nenapovídala, protože oni jsou typičtější jinými věcmi, já jsem prostě zvolil něco neúplně typické pro ně a možná tě to překvapí, co to bylo. Ta skupina se jmenovala a jmenuje Nazaret.
2: Tak to si překvapil i mě, ale hodně.
1: Nicméně i tohle by jim šlo, viď?
2: Výborný,
1: Bluesárny a podobně. Super. Tak zkusíme zase něco teď už opravdu zpívaného naší mateřštinou. A jsem zvědav, co tomu řekneš. Nech se překvapit.
2: A jsem zvědavý.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat dnes ve znamení přítomnosti Honzy Růžka, tedy frontmana kapely Claymore. A on hodně přemýšlel při té skladbě a používá takové logické postupy a teda byly správné, protože dospěl k tomu, co by to mohlo být, tak už ti předávám slovo. Co to bylo a hlavně, jak se ti to pozdávalo?
2: Mně se to hrozně líbilo a já říkám, tyhle pankáči, to je pro mě něco jako super. A teď říkám, kdo to hraje, když mají tam dudy. Dobrý zpěv a samozřejmě říkám, ty bicí. Jo, Krlis. Chyták neskutečný, Petře, to tě nezapomenu.
1: Vysvětli posluchačům, co spojuje Kerwis s Claymore?
2: Asi to můžeš říct i ty, jak ano, náš dudák Michal Straka je s náma od samého začátku a je to prostě bombardák.
1: No a já to samozřejmě použil jako takzvaný oslý můstek, abychom se dostali ke Claymore, tak povídej, co se u vás děje, jaká je tam aktuální situace.
2: Situace je skvělá, vrátili jsme se ze Slovenska, z Holiče, z letiště. Musím říct, 2 hodiny spánku úplně nebylo košer, ale musím říct, že atmosféra neskutečná, stage krásná, lidi perfektní a skvělí. No a jinak po těch 15, dneska 16. rokem, co to hrnem s klukama dohromady, tak vlastně vyrážíme na turné vlastně pomalinku dál, jedeme letní poutě a jedeme letní festivaly, takže nás čekají další big beaty v okolí Mělníka, kam se samozřejmě těšíme. Máme tam bitvu 1.8. hned pod Mělnickým zámkem, což si myslím, že stojí za viděnou v Chorušicích a díky tomu, že hrajeme Vinobraní na Mělníku, tak jsme k vidění dost v okolí Mělníka tento rok.
1: Jestli chceš zmínit nějaká konkrétní data nebo místa, tak máš jedinečnou příležitost.
2: Děkuju, já si myslím, že toho 1.8., jak už jsem říkal, jsme Chorušice, Pouť, tam jsme teď hrajeme dvoják a pak přejíždíme právě na tu bitvu hned pod hrad. No a samozřejmě jsou tam big beaty, kdy jezdíme po celé republice, nejenom tady Chlumín a Uherský Brod, tam jsme jeli 22.8. No a potom, to se těšíme hodně, do Přeštic, kde nás mají lidi rádi, takže jdeme Přeštice a jedeme na Vyškov, Chotětov, samozřejmě Mělník, Vinobraní, tam jsme dostali hlavní stage, nám svěřili. No a končíme letošní sezonu tak jako skoro každým rokem u skvělého člověka, u Pepči ve Varnsdorfu v pivovaru Kocour.
1: Opět uděláme žánrový skok někam jinam. Já o tobě vím, že máš rád i heavy metal, je to tak?
2: Ano.
1: Tak já ti dám jeden heavy metal, ale nebudu říkat pochopitelně dopředu, co to bude.
2: Díky, Petře.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou Honza Růžek, který tu zastupuje kapelu Claymor, a musím říct, že mě vyrazil dech, protože identifikoval interpreta kapelu v podstatě okamžitě podle baskytary. A ještě než to začalo zpívat, tak řekni sám ostatním, jako, co tě k tomuto závěru správnému vedlo a hlavně pochopitelně, jak se ta kapela jmenuje.
2: Samozřejmě jsem se zaposlouchal do prvních tónů, i když tedy začátek jsem jako netušil, ale baskytara prozradila, že to byl samozřejmě pan Harris, takže si říkám, dobře, asi to je už pro ně taková ta vizitka, která je provází celým tím jejich životem. Pro mě Iron Maiden prostě srdcovka, to musím říct, že to je prostě všechno pro mě. No. Iron Maiden super.
1: No a co ty a tahle konkrétní věc, která dozněla?
2: Vůbec neznám, přiznám se, že Maideny jsem přestal nějak jako úplně vnímat, i když vím, že hrajou a jde jim to pořád dobře, vím, že bubeník odstoupil ze zdravotních důvodů, to všechno jsem si nějakým způsobem vyhledal, ale musím říct, že tu antologii, ty desky, tohle jsem jako trochu přestal vnímat, to se omlouvám. No.
1: Tak tohle byla nahrávka z roku 2000, vlastně z té první v úvozovkách comebackové desky, poté, když se Bruce Dickinson vrátil do kapely po, já nevím, asi 7 letech, tak tohle byla ta deska Brave New World a tahle skladba Out of the Silent Planet.
2: Krásný a paráda tedy, děkuju.
1: Tak teď ti pustím něco ještě daleko a daleko staršího, už z let 80. A ona to bude nahrávka, která nikdy nevyšla oficiálně. Tudíž jako technicky není úplně dokonalá, ale snad to ty i posluchači omluvíte.
2: Děkuju.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Uši Rádia Beat, stále tu se mnou ve studiu sedí Honza Růžek z kapely Claymore. A co ten sluch teď ti napověděl?
2: Sluch si absolutně úplně dopřál to, co jsem zažil, když mě bylo druhák, takže 16 let. Milan Borník, bohužel dneska už se na nás dívá ze zhora, a plzeňská kapela a legenda skupina Medium.
1: Asi bys měl vysvětlit, proč to tak dobře znal.
2: Protože jsme chodili s klukama ze stavárny se dívat do Dominiku v Plzni a tenkrát dokonce mi pan Borník nechal odnést baskytaru do auta a jsem byl hrozně pyšnej. A v té době Jirka Weber, Kosifon a Medium byly dost takový konkurenční kapely.
1: To byly.
2: A my jsme si to strašně užívali a byli jsme v tom táboře těch z toho média, takže my jsme opravdu ty kluky znali a jezdili jsme za nima.
1: Jak to na tebe působí dneska, když slyšíš takovouhle vlastně víc než 40 starou muziku?
2: Já to mám rád, já to prostě mám jako srdcovku, takže já si to spustím kolikrát i vyhledám to na těch YouTubech a tak nějak různě těch sociálních platformách. Najdu si staré věci, nacházím i věci, kde jsme dřív s klukama hráli, takže pro mě to je pořád dobrý, ať to je tak nebo tak. Poslechnu si to i dneska s těma novejma lidma, kteří tam hrajou. Vracel se, myslím, že bývalý zpěvák v té době přicházel, dneska tam zase zpívá znovu ten kluk, nevím teď jméno, jak se jmenuje, ale vím, že to hraje dál znovu.
1: Pokud vím, tak ano, jako, tak jako hraje i Sifon, respektive dva Sifony. Že?
2: To je trochu jiná kapitola, asi to tu nebudem rozebírat, měl bych tomu taky co říct, ale nechci.
1: Dobře. Tak teď ti pustím něco, co znáš zaručeně, o tom vůbec nepochybuju, ale prostě mě bude zajímat, co to v tobě bude momentálně evokovat, jaké nálady a pocity. Pojďme na to.
2: Děkuju, jsem s tím.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou Honza Růžek a asi jsem se nemýlil, tohle znáš jako své boty, viď?
2: Obrovská radost, Petře, děkuju.
1: Tak vysvětli, co to bylo a proč to tak znáš a vůbec, hodnoť.
2: Povídej. To myslím, že byl rok nějaký 92, 93, kapelník Petr Rund říká, Honzo, musí složit nějaký text, takže ano, přitah tuhle píseň, ale to je super, je to skupina Mr. Big a pro mě páni profesoři muziky, prostě Gilbert na kytaru, Erik, prostě to je na první nádhera. Děkuju.
1: Pochlup se tím, co jsi na tuhle skladbu vytvořil.
2: Ne, já se nerad chlubím, i když samozřejmě jsem ukecanej. Každopádně text jsem udělal asi v češtině, asi jedinej. Myslím, že i v OSA to má někde zaevidovaný a zatím jsem neviděl a jsem se tak díval, není asi jiný. Takže jsem docela rád, že jsem to udělal já.
1: A ještě si tu písničku někdy zaspíváš?
2: Ano, hráli jsme ji s klukama, co jsme dneska v Claymoru. Když jsme ještě předtím tahli trochu tanečák, tak jsme to zařadili do svý produkce a hrálo se to vlastně ještě před rokem. Uh-huh. A myslím si, že to od nás ještě hrajou, nevím, jestli Meš nebo Vejce v Plzni, tak myslím, že to jako hrajou taky. No
1: vida, putovní píseň, tak to má být. Tak dobře, tak dáme si zase něco teď domácího, česky zpívaného, ale víc nebudu říkat dopředu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Se mnou pořád pečlivě poslouchá Honza Růžek, tedy zpěvák ze skupiny Claymore, a také identifikoval, musím ho pochválit, ale teď už předávám slovo tobě, tak řekni, co to bylo a hlavně, jak se ti to líbilo.
2: Jsem pyšný, že to byl můj kamarád Petr Baťa od nás na Měl z Mělnická. Petr je nejenom kamarád, ale řekl bych vynikající muzikant a je to stará, dobrá kapela S.A.P.
1: Čili vlastně legenda ze Štětí a okolí, že jo?
2: Hodně lidí to připomíná nebo dává jako na stejný rovinu, jako je v Plzni Odisea, tak takhle mají kluci S.A.P. a dokonce ten Petr Novák a tady ty kluci, co tam dřív hráli, tak vlastně věkově jsou na tom stejně. No,
1: no hlavně Petr Novák hraje v Claymore, že jo?
2: Ano, kapelník.
1: A myslím, že i bubeník hrál v S.A.P. váš.
2: Bejvalý bubeník, musím říct.
1: Bejvalý. Takže to propojení je jasné. A co ty a vlastně jako ty konkrétně jakoby na tvorbu S.A.P., to, že prostě Petr Baťa je kamarád, že to dělá dobře, jasný, ale ty S.A.P., líbilo se ti to?
2: Petr mi daroval vlastně jejich single, tam já si myslím 4 nebo 5 věcí a musím říct, že tenhle ten pohled na svět ze strany Petra rockovej, který on je spíš básník, takový jako umí to spíš jako takový lirický věci. A tohle se mi, tahle ta poloha se mi Petrovi hrozně líbila, leč tedy Petr z toho útek, to takový jako country rockový scény, kterou se jako v tom se našel.
1: Takové písničkářsky rockové, no.
2: Nevadí mi to a mám to rád. Jasně. Chodíme za Péťou a jako, když se potkáme většinou, to vždycky jako dopadne dobře, no. Ráno.
1: Baťa a Kalábův Něžný pít.
2: Ano, prosím, tak to tak. Je.
1: Dobře, tak pustíme si jednu kapelu, kterou, ale ne, vlastně, já nebudu dávat nápovědu předem. Nic nebudu říkat, pustíme si to rovnou.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Protože hostem dnešních uší je Honza Růžek z kapely Claymore, která používá dudy, tak jsem si to nemohl odpustit a dal jsem mu ještě jednu kapelu, která taky používá dudy. No a ptám se, jak se mu to zamlouval.
2: Skvělý, krásný, úžasný, známý a já se hrozně omlouvám, já to fakt nevím.
1: Dám ti nápovědu, ještě než jsme začali vysílat uši, tak na tuhle kapelu běžela reklama, protože tady bude brzo hrát.
2: V Amici, skotsko-americká kapela, a teď nevím název, omlouvám se.
1: Dropkick Murphys.
2: Ano, Murphys. Ano, dokonce jsem se, než jsem sem šel, tak jsem se díval, že tu naposled hráli v roce 2018.
1: Tak teď tu budou znova a můžeš vyrazit třeba.
2: Myslím, že Milan Majerčík, náš baskytarista, mi říkal, že snad má už i lístek koupený, takže se těší.
1: Dobře dělá. Tak teď poslední písnička určená k tomu, aby si se k ní vyjádřil a bude taková netypická asi pro Radio Beat, ale nakonec proč to neskusit?
2: Jdeme na to.
3: Za lesami, za gurami, za...

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši dneska Honzy Růžka má poslední právo a zároveň povinnost okomentovat to, co slyšel, tak jdi do toho.
2: Skupina Čechomor, srdcová věc, zahrali jsme se s nima minulý rok, no předminulý už, kdy měli svoje turné a měli jsme tu čest, že se nás vybrali, takže jsme hráli v Letňáku v Neratovicích a vlastně to bylo podruhý, jednou jsme hráli v Hanušovicích na pevných slavnostech a vždycky to byl pro mě velký zážitek, mám to hrozně rád.
1: K tomu není co dodat. Tak jsme téměř na konci a čeká nás, jak já říkám, tradiční bonusová píseň, to znamená píseň od, nebo na které se podílí daný host, čili musí přijít řada na Claymore, výběr skladby je na tobě.
2: Já si myslím, že by měla zaznít nějaká rocková nebo rockovější věc laděná a myslím, že Claymore a písnička Claymore by tomu vůbec nevadila.
1: No, určitě ne. To byl Honza Růžek, já děkuji za návštěvu, ať se daří.
2: Děkuji za pozvání a mějte se krásně, naschledanou.
1: Loučí se s vámi i Petr Korál a teď už Claymore a píseň Claymore.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Radek Lajtl a přeje pohodový středeční večer všem býťačkám a býťákům, kteří dneska večer přijali naše pozvání a vydali se bez lupenu do kotle. Můj oblíbený výčep s rokovou pípou jsem dneska vyměnil za koncerty a festivaly a vůbec všechna místa, kde se hraje Big Beat naživo, ale hlavně se tam točí živáky, protože právě z těch vám odteď až do půlnoci budu vybírat a hrát na vaše přání. Nápady nebo tipy na vaši oblíbenou kapelu nebo skladbu, kterou byste si dneska večer chtěli poslechnout v živém provedení, mi můžete posílat jak obvykle na mail studio@radiobeat.cz anebo přes SMS bránu 720 001 222. Na rozjezd dnešního večera se teď vrátíme zhruba o měsíc nazpátek na plzeňský zimní stadion, abychom splnili první přání, které mi tady přistálo. Dobrý večer, prosím o živák Elise Coopera, byli jsme na něm v Plzni a bylo to skvělý, tak bychom si to dnes rádi zopakovali a určitě i všichni, co tam byli s námi. Děkujeme, vaši věrní posluchači Jarda a Věra z Cerhovic.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Ahoj Radku, nemohl bys zahrát Soldier of Fortune? Snad jsem to tady napsal dobře. Anglicky už se nenaučím a rusky už jsem zapomněl. Konec konců to jsem vždycky sabotoval. Ale to je jedno, ta písnička se mi prostě líbí tak, jak je. A hlavně pozdravuj Lošu z Liberce, ať si dá na mě paňáka, protože zrovna dneska je mi 63, ale bohužel jsem v kolbence až do 9 hodin. Do důchodu mi chybí ještě 2 roky, ty budou sakra dlouhý. Děkuju, Vojta, zvěrolékař, sám sobě. Tak pane doktore, aspoň takhle na dálku teda přeju všechno nejlepší k těm narozkám, takový to obligátní zdraví, štěstí a tak, ale samozřejmě k tomu hodně radosti, a to nejenom z muziky, ale tak nějak ze života vůbec. No a tady ti spolu s panem Coverdalem posíláme aspoň takový malej dárek.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Zdravím pana Výčepního, děkuju, a poprosím o cokoliv od Sary Skor, kterou jsem objevil právě díky rokové pípě. Je to fakt skvělá baba s úžasným hlasem a přeju tobě i všem býťákům krásný večer plný parádních živáků. Olda z České Lípy. Jo, Oldo, ještě jednou díky a jsem teda moc rád, že jsi vybral právě Sary Skor, tohle dvojče Bad Heart, a to jak pěvecky, tak vlastně i vizuálně, on je to fakt zvláštní, jak jsou si tyhle dvě dámy podobný. Ostatně to uslyšíte za chvíli sami, protože právě teď vás díky Oldovi pozvu na koncert Sary Skor. No a hned potom se vrátíme do Čech a dáme si pro změnu třeba Blue Effect.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Tak a teď se ještě jednou v téhle hodině podíváme na domácí rockové pódium, konkrétně tedy na to, kde právě teď hraje Jasná páka. Vážené rádio, prosím o zahrání písně Všechno je naopak od Jasné páky. Ideálně, kdyby to bylo ze živáku z pražské Lucerny z roku 97. Děkuji a zdravím posluchač Ondřej ze Srnojed u Pardubic. Teď si tedy dáme jednu legendu domácí a hned potom se přemístíme na další koncert, kde už nás čeká další mnohem větší legenda, konkrétně tedy kapela Queen a píseň Play the Game.

0: bez lupenu v kotli.
1: S dalším hudebním přáním se nám teď ozval jeden z našich pravidelných amerických zpravodajů, abych tak řekl, a to je Býťák Petr. Ahoj Radku, zdravím tě ze státu New York, byl jsem tady pracovně na týden, abych si odpočinul od těch našich floridských veder. Prosím o zahrání nějakého živáku od Nazaret a chtěl bych to poslat se vzkazem mým nejlepším rodičům do Lhoty u Přelouče. Těším se na vás v říjnu, váš syn Petr. No a ostatní Býťáky zdravím a přeju hezký večer. Petr z Floridy. Tak Býťák Petr nás pozval na koncert Nazaret a hned potom se vydáme na další koncert. A tentokrát já vás pozvu na Foo Fighters.

Hit je také online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, prosím, zahraj pro moji jedinou lásku a manželku Haničku Metaliku To Whom the Bell Tolls. Díky, Radek a Hanka z Chomutova. Musím se teda přiznat, že neznám snad věrnější fanoušky Metaliky, než jsou tihle dva, Andělé z Chomutova. A protože jsme tady o to, abychom plnili přání, tak samozřejmě Metaliku jim do Chomutova teď posílám. A nejenom tam tedy, ale samozřejmě všem fanouškům tyhle skvělý kapely. Takže užijte si dnešní večer, milí Andělé, a tady máte tu vaši Metaliku a skladbu, kterou jste si vybrali.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pohodový letní večer přeji i těm byťákům, kteří se bez lupenu do kotle vydali o něco později a dorazili třeba až teď. Takže i vás vítám a jenom připomenu, že o vaše oblíbené kapely a skladby, které byste si dnes večer chtěli naživo poslechnout, si můžete až do půlnoci psát třeba SMS-kou na 720 001 222 a nebo si o nich můžeme popovídat na lince 210 32 33 34. No a když už ne ostrý obraz, tak aspoň dobrý zvuk vám při poslechu těch nejlepších rockových koncertů přeje Radek Lajtl.

0: Tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Dan. Já bych tě poprosil, jestli bys mi dneska zahrál nějaký ghosty, jestli by to nebyl problém, nějakou pořádnou živou pecku, protože se chci naladit na jejich už druhý film, co půjde za chvilku do kin. Třeba písničku Spillways, jestli tam máš.
2: Určitě bych tady něco našel. Oni vlastně jako živák oficiálně nikdy nevydali, ale máme tady záznam z toho prvního filmu Right Here, Right Now a tam bude určitě Spillways.
1: Paráda, moc krát ti děkuju.
2: Není zač a doufám, že si ten film užiješ stejně jako ten první.
1: No já doufám taky, moc se těším a už ani ne měsíc, takže těším se.
2: Dobře, tak třeba se tam potkáme, protože já si taky rozhodně tohle nenechám ujít jako velký fanoušek Ghost. A díky, že jsi zavolal, protože to si udělal radost i mě. Nejenom těm ostatním býťákům, ale i já si to rád poslechnu.
1: Já děkuju za písničku, tak se měj hezky.
2: Jo, díky, ty taky. Ahoj.
1: Ahoj.
3: And now we're gonna play one from our latest album. This is called Spillways.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Ahoj Radku, co bys řekl třeba na Toutou? Jejich koncerty prostě nemají chybu. Tak tam prosím tě zkus najít něco pro všechny, co jsou právě teď ještě v práci. Díky, Ivan. No, Ivane, co bych tak asi mohl říct na Toutou? Nic jiného než pojďme na ně.

0: Jedna oslava v Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: Ano, obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Když jsem tady minulou hodinu mluvil o dvojici věrných fanoušků kapely Metallica, což byly tady Hanka a Radek z Chomutova, tak nesmím zapomenout ani na druhou stejně věrnou dvojici fanoušků, tentokrát kapely Iron Maiden, a to jsou Jirka s Alčou, kteří si i dnes napsali o svůj oblíbený živák. Dobrý večer do Beatu, sice už dneska Maideni byli dopoledne a byla to pecka, ale jak jednou jeden nejmenovaný moderátor podotkl, Maidenů není nikdy dost. Tady teda musím říct, že jsem neříkal o Maidenech, ale to je jedno. Co si dát pro hezčí večer živák Maidenů a třeba Talismana, pokud ho najdeš. Předem moc děkujeme, Jirka s Alčou, věrní posluchači Rádia Beat. Ano, teď jsem to právě potvrdil. Takže ano, Talismana jsem tady našel a posílám ho nejenom vám, jako úplně těm nejvíc nejvěrnějším fanouškům, ale věřím, že se najdou i další, kterým tahle píseň dneska v živém podání udělá radost.

0: bez lupenu v kotli.
1: Ahoj Radku, já tě srdečně zdravím. Pardon, tady je Alena z Mohelnice.
2: Ahoj, ahoj Alenko.
1: Ahoj, můžu mít přát?
2: Ty můžeš cokoliv, povídej.
1: Ty jsi hodnej. Tak chtěla bych zahrát pro tebe, pro mého manžela, pro mě. No, Led Zeppelin, Robert Plant, Stairway to Heaven.
2: Jo, dobře. Jestli ano? By tě to nevadilo, víš, co jsem si vzpomněl? My to vždycky hrajeme v tom originále, ale on je krásný živák ještě z toho předávání tenkrát cen v Americe a tam to zpívala Ann Wilson a hrál Bonham na bicí. Co kdyby jsme zkusili dát tuhle verzi? Ona je totiž, aspoň teda podle mě, mnohem hezčí než originál. Byť to teda zní teď strašně, co jsem řekl, a po právu to asi schytám od všech fanoušků Zeppelinu, ale mně se tahle verze moc líbí. Já bych se přimlouval, že bychom jí dali. Ano. Prosím, prosím.
1: Dáme. Vyhovím ti své prosbě.
2: Dobře, tak já vyhovím tobě, ty mě a uděláme dneska teda malou výjimku, jo? Já to pustím v té druhé verzi a pak mi třeba můžeš v sobotu zavolat, jak se ti to líbilo.
1: Ano, zavolat ti určitě.
2: Dobře.
1: Tak měj krásný večer, užij si to, jo?
2: Ty taky. Měj se hezky a zdravím do Mohelnice. Ahoj.
1: Ano, taky, ahoj.

Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Řečeno fotbalovou terminologií, první poločas je za námi a co nás čeká v tom druhém? Jaká sestava do něj vyběhne? No, to záleží hlavně na vás a na vašich typech a přáních. Takže jestli chcete do druhé půlky postavit i vaši oblíbenou kapelu nebo skladbu, posílejte mi vaši nominaci jako SMSky na 720 001 222 anebo na mail studio@radiobeat.cz. Zkusit můžete třeba linku 210 32 33 34, kde si o tom všem můžeme popovídat a přidat třeba i to, jaký nejlepší koncert jste zatím letos viděli, anebo naopak, na který se teprve chystáte. Klidný večer a pohodový poslech toho nejlepšího Big Beatu naživo vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: O cokoliv naživo od jeho oblíbených Dream Theater mě teď poprosil býťák Petr z Mirovic. S tím, že mám vybrat tedy něco, co se líbí i mně, děkuji, a pustit to všem, kdo dokáží ocenit kapelu Dream Theater. No, tím se trošku pouštíme na tenký led, abych tak řekl, protože zpěvák James Labrie, co si budem povídat, jak říká Dan Kohout, nepatří úplně jakoby mezi ty naživo nejlepší zpěváky. Ono se mu delší dobu nedařilo a toho využili takoví ti kritici, kteří ho moc nemusí a začali poukazovat na to, že vlastně tu kapelu jakoby svým způsobem na koncertě tahne dolů nebo poškozuje. Protože, jak taky říkala jedna taková ta vtipná poučka, Dream Theater je kapela čtyř skvělých muzikantů a Jamesa Labrieho. Ale já si myslím, že mu křivdíme neprávem. Každý si může vybrat nějakou slabší chvilku a jestli si občas na koncertě Labrie vybral, no dobře, tak měla to svým způsobem taky nárok třeba, když to vememe takhle. Nicméně tahle nahrávka, kterou jsem tady vybral, ta ho zastihuje naopak v plné formě, v té nejlepší, je to nahrávka 2 roky stará, která byla pořízena na koncertě v Paříži. A tam tedy Labrie zaspíval tak, jak má. Druhá věc je, zdali tam nejsou někde použité potom dotáčky ze studia. Ale to už bychom tady zase rozvíjeli další teorie. Nechme toho, pojďme si vychutnat Dream Theater a i toho nešťastného Jamesa Labrieho. Tady tedy nikoliv nešťastného, tady to bude dávat úplně skvěle. Ale pojďme se zaposlouchat do tónů, které nám tady vyloudí tihle 4 muzikanti. Portnoy, Rudess, Myung a Petrucci. A poslechněme si jejich úplně nejlepší skladbu, už taky 34 let starou. Pane, jo, toto utíká. Pull Me Under.

0: Massimo Cooper's. Holy shit. We love you.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabítu.
1: Další SMS-ku se svým hudebním přáním mi poslal býťák Láďa z Rotavy a vzal to celkem stručně. Prosím tě, mohl bys mi pustit Ozzyho? Je mi úplně jedno, co? Díky. No tak jo, tak zase v tomhle případě to mám jednodušší o to, že Ozzy za tu dobu, co byl na hudební scéně, neudělal snad tolik špatných věcí, abych to tady musel přehazovat a vybírat si. Prostě u Ozzyho je výhoda, že ať vemete cokoliv, vždycky to bude dobře. Takže doufám, že jsem se teď tímhle výběrem trefil, no a potěším s ním nejenom tedy Láďu z Rotavy, ale třeba i další fanoušky Ozzyho, protože Ozzyho není nikdy dost.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady Vašek. Mohl bych prosím požádat o písničku pro Ivet?
2: No.
1: Still loving you for Scorpionů.
2: Požádat můžeš, doufám, že ji tady budeme mít někde v živé verzi.
1: No snad jo, Scorpionů byste měli, ne? Nebo něco podobného.
2: Dobře, aby jsme dodrželi tedy podmínku, že to budou koncerty a živáky, tak
1: samozřejmě.
2: Podívám se do archivu. Od Scorpions tady toho máme spoustu.
1: Cokoliv jinýho.
2: Tak oni toho vydali spoustu, že jo? A hlavně
1: samozřejmě,
2: ty pomalý věci, to byla jejich doména.
1: Přesně tak.
2: Takže když nenajdu Still loving you, tak určitě najdu 10 dalších. Jak jsme
1: Výborně,
2: to říkali?
1: Cokoliv pro Ivet.
2: Jo, my jsme jim říkali pomaláče, oplodňováky, pak jsem
1: a
2: taky slyšel
1: tak.
2: Jeden hezký výraz. To byla písnička Zip na zip. To nevím, kde se říkalo, někde jsem to slyšel. My jsme teda říkali normálně ploužáky, že jo. Na Moravě
1: no,
2: měli pomaláče a oplodňováky. No. Dobře, tak necháme vzpomínání, dáme Scorpions, určitě tam pro tvoji Ivet něco najdu.
1: Tak jo, děkuju moc, hezký večer.
2: Tobě taky, ahoj.
1: Ahoj.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Na další koncert nás teď pozval Byťák Richard. A pokud přijmete jeho pozvání, tak se teď vypravíme všichni společně do Hamburku, protože právě tam je doma německá kapela Mono Inc. A právě v Hamburku na domácí scéně natočili svůj živák, který samozřejmě podpořila plná hala nadšených fanoušků. A já jsem z něj vybral jednu věc, která se jmenuje Gothic Queen, a Richard by tuhle píseň a tuhle kapelu rád věnoval své manželce a taky samozřejmě pro všechny býťáky, pro něj, pochopitelně, protože si ji vybral. No a je to taková vlastně jako výzva, protože tahle kapela není zase tak častým hostem na rádiu Beat, a pokud by se tedy někomu líbila, tak může rozšířit třeba řady jejich fanoušků.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Luboš, dobrý večer. Mohl bych nechat něco zahrát?
3: No, určitě. Povídejte, jaké máte přání.
2: Mě bude v pátek 69, takže bych si chtěl nechat zahrát k narozkám a bylo by to Darling Be Home Soon od Slade'u.
3: Jo, dobře, to bychom tady snad někde našli, pokud to tedy bude v té živé verzi, abychom dodrželi podmínky dnešního večera.
2: No, ono to, myslím, vyšlo jenom v živé verzi,
3: no, bych
2: tak řekl, na nějakém výběru.
3: O to lehčí to budu mít. Nicméně, chtěl jsem vám popřát k narozeninám, ale ono se říká, že dopředu se přát nemá.
2: Jo.
3: Nevím, je to nějaká pověra, jakože...
2: Že bych před... se nedožil?
3: Třeba, já to nechci vůbec ani vyslovit, ale někde jsem slyšel, že k narozeninám se zásadně nepřeje dopředu, takže nic jsem neřek, písničku tě teda samozřejmě zahraju a po narozkách se ozvi a já tě to popřeju, všechno, co jsem chtěl říct, tak ti řeknu až potom.
2: Jestli se podaří v pátek nebo v sobotu ještě se dovolat nebo napsat, možná někdo z rodiny si na mě vzpomene, tak
3: dobře,
2: uvidíme.
3: V sobotu budu čekat s rokovou pípou, nebo v rokové pípě budu čekat na vaše zavolání. A pak to tedy oslavíme.
2: Výborně, fajn. Tak jo, díky.
3: Není zač, měj se hezky. Mějte a hezký se. Večer. Ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Stejně tak, jak se pomalu blíží půlnoc, tak se přibližuje i závěr dnešního vydání Bez lupenu v kotli. Takže jestli si ještě tu poslední hodinu dnešního dne chcete vylepšit vaši oblíbenou kapelou, napište si o ní SMS-kou na 720 001 222 anebo mi zavolejte na linku 210 32 33 34. Ničím nerušený poslech těch nejlepších živáků na vaše přání vám od mikrofonu Rádia Beat přeje Radek Lajtl.
2: Come here, baby.

0: Tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: No, ahoj, tady Luboš. Já jsem se chtěl zeptat, jestli bych si mohl nechat zahrát písničku.
2: Určitě, proč bys nemohl?
1: No, jestli by to mohlo být od Guns N' Roses Civil War.
2: Pokud vyšla v živej verzi, jakože ty určitě jo, protože tohle mi říká něco, že tady máme i jako živák, určitě.
1: Jo, tak to bylo úplně úžasný, no. Já myslím, že určitě vyšla.
2: Tak a komu bys ji chtěl věnovat?
1: No, chtěl bych ji věnovat mojí dceři, Markétě, protože tam miluje Guns N' Roses a byli jsme na nich v Berlíně a prostě bylo to úžasný, takže bych to chtěl věnovat jí.
2: Takže pro Markétu a taky pro tebe, pochopitelně, tak dáme Civil War od Guns N' Roses. No a já tě přeju nejenom hezký večer, ale ještě spoustu dalších skvělých koncertních zážitků.
1: Určitě, určitě. Díky moc.
2: Ahoj.
1: Tak jo, díky, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabít.
1: Dobrý večer, ahoj, tady Martina. Jsem strašně ráda, že se dovolala. Já bych chtěla nechat zahrát svýmu milovanému muži, který je nejlepší, ale bohužel už jste jeho nejmilovanější kapelu Iron Maiden hráli, tak jestli by to šlo něco od Lynyrd Skynyrd.
2: No to víte, že jo.
1: Jo, tak perfektní. Tak jo, děkuju moc a hezký večer všem.
2: Já děkuju za díky tenhle moc. Tip, určitě zařadíme.
1: Tak jo, díky moc a hezký večer všem.
2: I vám,
1: jo?
2: Mějte se hezky.
1: Tak jo, díky, dobrou.
2: Dobrou.
1: Nebo hezký večer, no, ne, tak. Dobrou ne.
2: Dobrou večer. Taky. Tak.
1: Taky potom dobrou, tak jo.

0: Sheffieldu, druhá oslava v San Francisco.
1: Obě ve stejnou chvíli.
0: A na obě chci. A teď jak to udělat?
1: Snadná rada.
0: Laďte být.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Čau, tady Milan, tady Husky a zahrajeme Kabáty, jo?
2: Dobře, jestli je to takhle jednoduchý, tak určitě jo? Od Kabátu něco tady najdu.
1: Tak jo.
2: Dobře, tak a kam to budeme posílat nebo komu?
1: Pošlem to prosím tě do Velkého Meziříčí a pošlem to Janě.
2: Janě do Velkého Meziříčí. Dobře, to není daleko, jo? To tam doputuje asi snadno.
1: Jasně.
2: A taky říkáte Velmes, jako se ve valašském říká Valmes? Nebo to se u vás neříká?
1: Neříká. Velme.
2: No, já jsem chtěl říct, že to pošleme do Velmezu, ale to by asi bylo blbě.
1: Velkého Meziříčí.
2: Tak, pěkně hezky celým jménem do Velkého Meziříčí. Tak.
1: Ano, jasně. Tak jo, díky.
2: Ahoj.
1: Čau.
3: Je tady tma jak v Ranci. Začnou vylejzat mrtvoly a nemrtvoly. Alkoholici a nealkoholici. A také... Calamity Jane!

0: s lupenou v kotli.
1: Tak víťáci, a protože všechno, no všechno, snad kromě vesmíru, má svůj konec, má ho i dnešní výběr těch nejlepších živých nahrávek, který jste si sestavili vy sami. Děkuji všem, kdo také přispěl svým tipem nebo nápadem, a i když se bohužel na všechny nedostalo, doufám, že příští středu přijdete opět bez lupenu do kotle, abyste si poslechli ten nejlepší výběr z té nejlepší rockové muziky. A to pěkně nahlas, ale hlavně naživo. Pro dnešek se s vámi loučí a klidný zbytek noci přeje Radek Lajtl, a tady je ta úplně poslední dnešní živá nahrávka. Peter Gabriel a Secret World. Tak, dobrou noc.

0: je Beatu.
1: Jak jsem sliboval, tak se taky stalo tady na Beatu. Jsme si vyměnili archivy, odemkli a zamkli dveře a můžeme pokračovat s další muzikou, která je tak trošku, a to už bylo na první poslech zřejmý, malinko jiná než rocková klasika let 70. Je to takový dobrý holub, který se nám vrací, ale tentokrát tady se nám vrací vlastně sám v úzovkách, my to za malou chvilku vysvětlíme, protože mého hosta aktuálního tak už můžete znát dávno, už jsme se tady viděli podle mě tak dvakrát nebo třikrát, viď, Martine?
2: Minimálně dvakrát určitě.
1: Ano, Martin Čupka, tedy vždycky jsem říkal frontman kapely John Wolfhooker, což v tuhle chvíli tak úplně neplatí, protože už nějaký pátek si píšeme o tom, že a není asi správný říkat, si se vydal na solo dráhu, je to jako oficiální kapela, ale seš tam ty ten totem vepředu, viď?
2: Započalo to jako solo dráha s tým, že nějak přirozeně z toho vyplynulo to, že to aktuálně funguje v podstatě jako plná kapela, takže už aj pracujeme na songu všetci společně.
1: OK, tak v první řadě ahoj Martine, díky, že jsi dorazil.
2: Čau, zdravím všetkých.
1: To jsme krásně takhle přeskočili, to přivítání. Ale zahráli jsme už vlastně ochutnávku a navíc ještě ochutnávku toho nejčerstvějšího, co se dá pod tvým monogramem, lomeno monodreamem, tak objevit. Monodream je tedy ten název, pod kterým byste měli hledat další muziku, pokud vás třeba ta úvodní píseň tady v Naději Beatu zaujala. A ještě budeme mít pro vás nabito v případě nějakých dalších ukázek a ochutnávek. Ale pojďme to zase vzít chronologicky, ty už to znáš, jak ta naděje je taková představovací, tak kde se vyloup Monodream, jak je to dlouho a co tě k tomu vedlo?
2: Ako s myšlenkou začať niečo vlastné, kde by som nerobil úplne kompromisy, som sa pohrával už dlhšie, ale nejak viac som sa tým začal zaoberať minulý rok, nejak začiatkom minulého roka, kedy postupne vyprchávala nejaká kolektívna motivácia u John Wolfhooker v tom pokračovať ďalej. Tam vlastne odišiel Filip a nejak potom tá motivácia hodne poklesla a vravil som si, že oni ešte spolupracujú na nejakých iných projektoch a ja som sa cítil trochu taký upozadený, tak som si povedal, že využijem ten priestor, miesto toho, aby som čakal, či sa stane nejaký zázrak a či sa tá kapela vráti dokopy, tak som sa rozhodol, že rozbehnem, vtedy som to bral ako solo projekt, takže že začnem robiť vlastné veci.
1: OK, my jsme už pustili Nobody's Puppet jako otvírák, čímž jsme tak trošku naťukli tu muziku, ale teď budeme hrát další věci za chvilku a ty jsou třeba i jako žánrově jinde, tak když se tě budu ptát, jako kde teda ty se jako Monodream cítíš dobře, v který rokový škatuli, kam by si se napasoval, tak co bys mi řekl?
2: Ja to nazývam alternatívny rock s prvkami metalcore. Ako vyrastal som na kapelách typu Linkin Park, My Chemical Romance, Green Day, ale zároveň ma občas baví zabrúzdiť do oveľa viac tvrdších vôd, že sú tam občas prvky, občas aj deathcore a zároveň ma bavia aj také tie klasickejšie veci typu Beatles alebo David Bowie a myslím, že na niektorých songoch to je docela aj počuť, hlavne na tom prvom The Morning After, ten je taký viacej chillový.
1: K tomu se doburáme za malou chvilku. Odbočíme možná teďko tady k tomu, co je ta muzika, která tebe baví, protože krom tvojí muziky, nebo vaší muziky, tak si vymyslel i něco, co bys chtěl pustit, jakože tě právě baví. A ta směsice je tam jako poměrně pestrá. Tak pojďme začít třeba tím Youngbloodem. Kde toho jsi? Jak jsi se k němu? Čím tě uchvátil?
2: Jeho jsem objevil už nějak 10 rokov dozadu. Vtedy to bylo viac také popové a až tak ma ty prvé songy, které jsem počul, nebavili. Potom vyšel song Loner, který mal hodně taký Oasis vibe a to ma strašně začalo bavit. Potom spravil song s Machine Gun Kellym, který už trochu bol taký viacej popankový a nejak postupne sa zo mňa stal fanúšik. A minulý rok vydal album Idols, ktorý znie vlastne úplne inak, než tá jeho predošlá tvorba a hodne to čerpa práve z takých tých klasickejších nahrávok. Niekedy až to znie tak 60-70-kovo v spojení s nejakými Oasis vplyvmi a tak a strašne ma to baví. A myslím, že dostáva práve takú tú oldschoolovejšiu rockovú hudbu medzi mladšie generácie, čo je fajn.

0: Naděje beatu.
1: Naděje beatu a v ní vlastně teď taky taková, dalo by se říct, naděje beatu, protože leckdo přednedávnem ještě o Youngbloodovi neslyšel a najednou to udělalo puf a byl ho plný svět. Ať už to bylo třeba tady v souvislosti s tím rozlučkovým koncertem Ozzyho, kde myslím, že dosáh Youngblood k uším i těch, řekl bych, oldschoolovějších fanoušků, nebo tím, jak v podstatě funguje a ta jeho hvězda roste. Narostla vlastně až do Bloodfestu před nedávnem tady u nás. Byl se podívat?
2: Ja som zrovna vtedy bol na Dovči, ale inak by som sa určite bol podívať, ale minulý rok som na ňom bol v Typ Sport, neviem, či sa to volá stále Typ Sport Arena, ale proste v tej arene, kde vystupoval, a to bolo super, to ma mega bavilo.
1: My jsme říkali, že se mnou tady ve studiu je Martin z kapely Monodream, budeme tomu říkat už kapela, která vlastně vznikla jako solo projekt a v kapelu se to překulilo. Když tě budou lidi znát, tak budou vědět, že ta tvoje minulost je spojená s kapelou John Wolfhooker, což je ale vlastně pro mě taky takový, jako, nebo byl tenkrát takový jako pocit, že najednou to dělo puf a kapela byla obrovská. Já jsem neměl jako pocit, že rostete a jakože pomalu po těch malých akcích, ale když jsem vás zachytil, tak už to byla Akropole a podobně, což není úplně jako asi obvyklý postup, nebo možná dneska už je, ale nebývalo to tak dřív. Když ty jsi se takhle urval na Monodream dráhu, tak v čem jakoby vidíš hudebně ten největší rozdíl mezi tím, co jsi dělal předtím a co děláš teď? Ty jsi říkal, že je to teď bez kompromisů, protože jsi si vlastním pánem, předpokládám.
2: Jo, ale...
1: Ale v té kapele už vlastně ne.
2: Už je to také... Ale je to stále, máme stále rozhodovací slovo a tým nevrajím akože, že tam, že vo Wolfhookerovi to boli nejaké brutálne kompromisy, ale každý sme mali nejaký iný názor na tú hudbu. Asi ten hlavný rozdiel v tej hudbe je, že ten Monodream je za mňa taký viac straightforward, viac priamočiary a možno menej technický a viacej do toho alternatívneho roku, emo-kóru. To je asi hlavný rozdiel. Ale uvidíme, kam sa to posunie časom, pretože songy, na ktorých teraz pracujeme, tak jeden znie ako zmiešanina. Vlastne obidva tie songy, ktoré teraz dokončujeme, tak zniejú ako niečo medzi Limp Bizkit a Oasis. Takže... Takže uvidíme, tak kam se to vyvinie časom.
1: Na to jsem hodně zvědavý. Když si Monodream tenkrát dával dohromady, ty jsi říkal, že jsi to měl nějakou chvilku v hlavě a pak prostě přišla správná chvíle na to, to spustit. Tak když to spouštěl tenkrát, byla tvoje myšlenka, jakože si to teda uděláš sám pro sebe, aby si vyfiltroval nějaký tyhle ty věci, které chceš si natočit, a pak to chcípne, nebo jsi měl myšlenku, že to pojede jako dlouhodobý projekt? Protože teď už to dlouhodobý projekt vlastně jako je a už se to tváří.
2: Už se to vlastně dá za to
1: bude fungovat.
2: Akože určite som to bral seriózne od prvého momentu. Mne strašne chýbalo koncertovanie, vydávanie songov, videoklipov a celkovo zrazu, keď ten Wolfhooker skončil, alebo si dal pauzu, neviem, jak to nazvať oficiálne, tak som zrazu mal pocit... že nemám identitu, alebo niečo, že potreboval som začať niečo nejak sa hudobne angažovať. Takže začalo to tým, že som dokončoval alebo rozpracoval nejaké veci, ktoré som mal v šuplíku, ktoré som vedel, že sa nehodia úplne do Wolfhookera. A s prvým songom, ktorý som vydal, The Morning After, tak tam mi hodne pomohol gitarista Matej Štros, ktorým som predtým pracoval na... kavre na Beatles asi 3 roky dozadu a potom postupne sa to začalo nabalovať a vlastne aktuálna zostava kapely je Matiáš Linhardt na gitaru, David Smetana na druhú gitaru, Filip Winter na bicie a Cameron Rose Amik na basgitaru, takže sme vlastne 5 člená kapela aktuálne.
1: A takhle to zní.

0: je beatu.
1: Vzhledem k tomu, že to tady před malou chvilkou zaznělo, tak už jsem nechtěl to povídání natahovat, abychom si právě Morning After mohli pustit a mohli jsme plynule přejít i v muziku kapely Monodream. Morning After byla tedy jakože debutovka.
2: Přesně tak.
1: Tak, takže to bylo to první, co jste mohli slyšet. A já vím, že jsi mi o ní psal a to už je jako, jak je to dlouho, co to vyšlo? To už je nějaký pátek.
2: Vyšlo to koncem října, minulý rok.
1: Takže to už je, no je to nějaký pátek. Kapela Monodream je velmi čerstvá, ale přesto, ty jsi to vlastně jako naťuk tím, že jsi říkal, že jsi chtěl vydávat ty songy a singly, tak kolik já toho dneska vlastně dohromady už najdu, když tě začnu někde googlit?
2: Aktuálně vonku 5 songů, z toho 4 vlastné a ten 5. je taký tvrdší cover na song od Dua Lipy. Ale zjistil jsem, že veľa lidí si myslí, že to je náš song.
1: A tak to je hezký, hele, to si myslím, tak, že příště, třeba příště, až tady hele Dua bude hrát, tak přijde ta chvíle.
2: Město je výfarné.
1: Hele, Eva už byla v tu chvíli, už je jako otevřeno zase pro něco jiného. Dobře, tím je to vlastně jakoby pro tuhle chvíli řečeno jasně a vysvětleno. Jakou ty máš myšlenku do budoucna? A to už jdeme jako na ten pohled tvůj třeba na muziku. Na to se ptám spousty muzikantů. Je ta cesta správná, lepší už do budoucna jenom chrlit singly, anebo ještě furt tam máš v hlavě, jakože by se uplácelo něco fyzického?
2: Myslím, že minimálně v začátku projektu mi dává větší smysl začínat singlami, protože je to, už mám prostě tu zkušenost, že je to strašně deprimující, keď dáš strašně veľa času a energie do něčeho, vydáš to potom, chvíľu se o tom rozpráva a potom ta pozornost spadne. Takže za mě dává aktuálně největší zmysel postupně vydávat single, kde každý z těch songů bude mať vlastnú pozornost, s tím, že postupně by se to možno umestilo na nějakom albume alebo kompilácii, kde by boli mimo to aj nějaké ďalšie songy, jakože určitě by som to rád vydal v nějaké fyzické podobě. A myslím, že keď už to bude dostatočne veľké, tak určite by som rád do budúcna spravil nejaký album, ideálne koncepčný, ale v túto chvíľu mi to ešte úplne nedáva zmysel, že by sa to, neviem, jak to pomenovať, nevyždí, malo by se z toho asi toľko, koľko by si to zasloužilo.
1: Ty už si před mnou chvilkou mluvil o tom, že Monodream jakožto kapela už má prostě jasnou sestavu a kdo všechno tam okolo tebe hraje a podobně. Tak mi pověz, prosím tě, protože vlastně ty jsi to postavil už jako na nějakém podhoubí, který jako bylo, už si měl nějaký zkušenosti a podobně. To, jak jste to vlastně dávali dohromady s klukama tenkrát, tak to jsme tady probírali v naději beatu před nějakými těmi měsíci. Takže nebyl si úplně tak, jako že bys vypadl do tohohle toho hudební světa bez nějakých zkušeností a kontaktu, ale jak je to s okolím té kapely? Kapelu máme jasně danou a jak se to děje dál? To znamená, máte ofiko, nějaký management nebo si to pořád ještě děláte sami, co se týče nějakých stránek webu a podobně, kde to vlastně všechno
2: máme? Aktuálně management nemáme, zatím to řeším všetko já, to, co je booknuté, ale začali jsme pracovat s bookingovkou, Skala Booking, takže postupně začínáme bukovat věci na příští rok s tím, že na tento rok už máme buknutých nějakých 6 akcí. Budeme hrát v Prahe, Brně, v Bratislave, vo Viedni a ještě tam jsou, myslím, to se musím pozrieť popravdě.
1: Jasně.
2: A ještě v Přerově.
1: Přerově, hezky. Takže my je pak probereme ještě, ty konkrétní data, kdyby někdo teď si chtěl dělat uzel na kápesníku, nicméně Monodream funguje, hraje a poslouchá muziku, protože teď si nedáme Monodream, teď si dáme zase jednu z těch inspirací.

0: Martin už říkal, že ten jeho posluchačský a vlastně hráčský rozptyl je poměrně široký, tak teď to byly My Chemical Romance, co by jedna z těch inspirací toho, co ho baví a co poslouchá. S Martinem z kapely Monodream si tady povídáme právě o tom dění okolo, o těch koncertech. Já jsem se tě před chvilkou ptal na ten management a na to jako podhoubí okolo, protože mi je jasný, že i když máš kapelu, která jako je zaběhlá a urveš se jakkoliv, je to solo nebo do nového projektu a podobně, no tak vlastně do jistý míry sice máš asi kontakty, ale furt jsi na začátku a nikdo neví, co od toho může čekat. Přesně. A čím je to jiný. Ale přesto jsem zachytil, že už jste si zahráli zase jako na poměrně velkých akcích, tak tam jsem právě mířil tím svým dotazem, jestli je to pro tebe, nebo byla pro tebe nějaká překážka, jak moc to bylo pracný se třeba dostat na Rock for People, nebo co tě napadne třeba jako jinýho, že bylo opravdu zajímavý?
1: Jo, Rock for People byl vlastně náš první koncert a to jsem mal také vysnívané, že by to bylo strašně super jako začátek nějaké koncertnej kariéry Monodreamu. A ako z Rock for People mám dlhodobo akože dobrý vzťah už z Wolfukra, takže to nebolo, že akože poznáme sa, takže to nebolo až také náročné, ale ako samozrejme to nebolo len tak.
0: No, takže si říkám, že i když se znáte, že jo, tak a teď jsme se bavili, že je venku nějakých 5 singlů, tak to pro koncert je vlastně jako relativně málo. A teď jako, jak to člověk obhajuje, když říká, hele, já bych přijel zahrávám jinou kapelu. Jasne. A co tam budu předvádět?
1: No, jako my jsme s nimi dlouhodobo spolupracovali s Wolfukrami, že nás chvíľu aj bukoval Rock for People Booking, takže tam jsme mali dlouhodobo dobrý vzťah, takže bola tam nejaká dôvera z ich strany, že to nebude úplne špatné a myslím, že to dopadlo vo finále veľmi pekne. Hrali sme prvý deň počas headlinera, počas Gorillaz a mali sme vlastne ten stan úplne plný. Takže myslím, že to dopadlo veľmi pekne.
0: Tam sa vôbec totiž deje ako strašne zvláštne veci. Ja som na Rock for People taky vystupoval, ja to teď všude říkam, ja som vystupoval na Rock for People, protože som tam měl diskuzi.
1: Aha.
0: A diskuze proběhla a my jsme slezli z pódia s Jirkou Urbanem a s Collinsem z The Bustle a řekli jsme, co se tady jako stalo. Na jednom pódiu je Alice, na druhém pódiu jsou Queensrÿch a u nás je tady asi 400 lidí nebo 300, kolik, kteří si přišli poslechnout, jak se tady povídáme. Tak to je podle mě jako světový unikát.
1: Jako si myslím, že Rock for People je v tomto super na objevování nových kapel. Já jsem těž, když jsem tam byl jako divák, tak jsem objevil strašně veľa super kapel, že se presuješ prostě z jedného stageu na druhý a cestou ťa uchvátí nejaká úplne kapela, o ktorej nič nevieš, že skončíš v nejakom stane. A takto som objavil napríklad kapelu Zeal and Ardor, neviem, či ti to niečo hovorí.
0: Áno.
1: Black metal s gospelom dokopy.
0: Áno.
1: A to ma mega baví.
0: Dobře, Rock for People teda byl debut koncertní, když se podívá člověk na tvoje sítě, tak tam samozřejmě najde fotky i z týhletý akce. Mimochodem, jak to je obecně se sítěma, tak já jsem tak jako projel internet zleva doprava, strašně snadno najdu všechny možný socky, ale webovky jsem nenašel, nebo máš?
1: Webovky zatím nejsou.
0: A funguje to i bez webovek?
1: Zatím ano, tím, že je to stále čiastočne solo projekt, tak všetko to finančne riešim ja, takže som musel trošku prioritizovať v týchto veciach. Aha. A v každom prípade webovky určite budú. Merch aktuálne predávame skrz Big Cartel, takže to sa dá čiastočne považovať za webovky, ale aktuálne teda máme tie sociálne siete.
0: No a tam je to pomerne snadný. Monodream, psáno Monodream je cesta, ktorá vás k cíli veľmi snadno dovede. Aby ste sa podívali třeba nebo poslechli si, nebo sa proklikli na nejaký ty Spotify, Apple Music a podobne i k další muzice. Ale my vám to zjednodušíme, takže to zjednodušíme tým, že Monodream pustíme práve teď.

0: nebyli Monodream, tohle byl Ozzy Osbourne, ale zajímavá volba, proč ten Ozzy? My jsme vlastně ho naťukli tak trošku s tím Youngbloodem, co tě k němu přivedlo?
1: Já se přiznám, že v minulosti jsem úplně Ozzyho nepočúval a začal jsem tomu dávat nějak větší šancu až pár rokov dozadu, keď začal robiť desky právě s tím Andrew Wattsom, alebo Andrew Wattsom, nie som si teraz istý, jak se presně volá. A zrovna čítam jeho autobiografiu, takú tú rozlúčkovú, Last Rites sa to volá. A zrovna včera som čítal kapitolu o tomto songu, ktorý spravil práve s Post Malonom a príde mi to ako taký dobrý stred práve tej old school generácie s tou novou a príde mi to super, keď sa dejú takéto veci, pretože si myslím, že tá rocková hudba to potrebuje, že častokrát sú takí tí ortodoxní fanúšikovia, ktorí nechcú pustiť tie mladšie generácie k sebe a zbytočne potom trpí celá tá hudobná scéna a práve takéto kolaborácie podľa mňa posúvajú tú hudbu ďalej medzi nových ľudí a udržuje to pri živote a zväčšuje to celý ten žáner.
0: Zpátky k Monodreama, k sestavě, tady už to několikrát padlo, já jsem si ten dotaz nechával napak. Vy jste kapela mezinárodního typu, minimálně díky Bubeníkovi. Basákovi, pardon. Tak tady se vždycky nabízí otázka, co se stalo jemu pro boha, že skončil tady a kde jsi ho našel?
1: To bylo úplně náhodné celé. Myslím, že minulé jaro, asi týždeň na to, jak Filip nám interne oznámil, že bude odchádzať z Wolfukra, tak sa mi ozvala tedajšia priateľka nášho basgitaristu, ktorý je amik, že sa nasťahoval akože do Ameriky a že zháňa ľudí, s ktorými by si mohol zahrať. A mi to prišlo ako príliš veľká náhoda, že pár dní na to sa objaví nejaký človek, ktorý je basgitarista. A tak som s ním šiel proste na pivo, alebo možno sme ani nepili pivo, to je jedno, na pokec. A zistili sme, že máme hodne podobný vkus žánrový a nejak to vyplynulo prirodzene. Takže
0: tudy vedla cesta. No a kam povede dál, tak to se samozřejmě uvidí. Já jsem se tě vlastně na to ptal, kam bys to chtěl dotáhnout právě, protože před, já nevím, 14 dny v minulý naději by to tady byla Nicole ze Stellaris a ta právě říkala, že tam měla jako dáno, že jako ona by chtěla na Resurrection Fest, že tam jako přes to vlak nejede, že Vakeny už takhle nezajímá, ne, že by tam nechtěla, kdyby jí tam pozvali, ale Resurrection Fest byl ta meta. Tak proto jsem vytáhl před chvilkou i tuto otázku na tebe. Teď na tebe vytáhnu jinou otázku, možná pojďme, protože se blížíme pomalu do finále, tak ještě shrnout ty zastávky a koncerty, kde můžeme Monodream vidět a slyšet naživo, tak nějak konkrétně. My jsme naťukli ty města, ale třeba jsme zrovna někoho jako zaujali a třeba zaujmeme, protože budeme hrát ještě jednu věc od tebe. Tak kde tě s kapelou můžou lidi vidět?
1: Jo, tak najskôr to bude 12. září v Rock Cafe, potom nás čaká Bratislava, to nevím, či mám vzpomínat.
0: Můžeš klidně, ak protože
1: náhodou někdo budete.
0: Bratia a sestry se ozývají taky, že nás poslouchají po netu.
1: Tak jak náhodou budete v Bratislave někdo, tak 26. septembra, září, budeme v Novej Cvernovke. Potom nás čaká koncert vo Viedni. Ak náhodou budete vo Viedni 2. října, tak v U4 klube. A 7. listopadu potom v kabinete Muz v Brně. A ešte potom tam máme teda 14. listopadu koncert v Přerově v rámci koncertu Critical Acclaim, kde budú okrem nás a Critical Acclaim ešte napríklad Krang alebo Jons.
0: OK, a když by byl někdo pořadatel a naopak by si říkal, že těch koncertů je strašně málo, tak cesta vede kudy? Přes Socky rovnoceně nebo radši máš nějakou z nich, jakože Facebook je ta cesta?
1: Na Instagramu my máme priamo e-mail na Booking, Skala Booking, takže ideálně na nich, případně kludně jakože na Instagram a jich přesměrujeme.
0: No, vidíš, jak je to pěkný. Tak pojďme dát něco od vás ještě vlastně jako poslední ochutnávku, protože 3 jsme hráli, 4. tady mám v zásobě a jestli jsem si to blbě nenapsal, byly zástroje, by to měla být. Tak proč tato, kde se vzala? Co bylo inspirací?
1: Wow, tento song jsem původně chcel vydat jako prvý. Byl prvý dokončený. Ale nápad samotný vznikol asi tak 4 roky dozadu. Ten song je hodne taký punk rockovo emo post hardcoreový, ale je tam potom v bridži taká trapová časť a okolo toho to celé vzniklo, že som nejakú dobu, keď som sa práve zamýšľal nad niečím takým viacej solovým pár rokov dozadu, tak ma bavili práve také tie emo rapové projekty typu Nothing Nowhere, vtedy trochu aj MGK, a do Wolfukrov sa to vtedy úplne nehodilo, tak som to dal bokom a minulý rok som si povedal, že to skúsim proste nejak rozvinúť a skončilo to v niečom, čo znie jak, ja neviem, Queen, Green Day a Machine Gun Kelly dokopy.
0: Dobre.
1: S deadcore-ovým alebo metalcore-ovým post-bridge-om.

0: Naděje beatu.
1: Monodream a Blizzastr v naději beatu jako další ochutnávka muziky, kterou aktuálně dělá Martin se svou vlastně novou kapelou, ještě můžeme říkat, protože od října to není tak daleko, kdy jste o sobě dali poprvé vědět, tak to byla tahle ta, která právě teď dohrála. Ještě tam, myslím, nacpeme jednu z těch inspirací, kterou ty už si vlastně naťuknul před malou chvilkou, když si říkal, že posloucháš všechno možný až po Bowieho a Heroes si vybral do toho výběru těch oblíbených věcí. Než ale pustíme Davida Bowieho, tak ještě nejblbější otázka na světě, jaké jsou vaše plány do budoucna, když pominu to všechno, co jsme si tady říkali. Tak co teď s Monodream aktuálně bude jako středobod, za kterým míříme?
2: Aktuálně se chceme soustředit na vydávání těch nových songů. Máme hodně veľa rozpracovaných nápadů a málo času, takže chceme využít to leto na to, aby jsme dali toho čo najviac dokopy, ideálně se odpratat na nějakou chatu a pracovat na dokončování nápadů a v koncom roka vydať ideálně něco fyzické, alebo aspoň nějakou kompilaci, alebo ideálně album. Uvidíme, čo z toho vyplně, nechcem to úplně siliť, ale určitě vydáme ještě aspoň 4 songy do konce roka.
1: OK, tak sledujte weby, Facebooky, sociální sítě, Instagramy samozřejmě, kdo má rád, nebo kdo má rád fyzicky, ten si musí počkat, a ti ostatní na Spotify, Apple Musicách a na všech těch ptákovinách to samozřejmě najdou v celý té sbírce, tu muziku, která tam je a postupně přibývá. A ti moc děkuju, že se dorazil, Martina.
2: Já děkuji za pozvání.
1: Dej vědět, posílej ty nový singly, já je rád tady představím v naději beatu nebo kde jinde. No a až zase bude něco velkého před tebou nebo za tebou, tak si tady můžeme dát zase dostaveníčko.
2: Určitě moc rád.
1: Měj se krásně.
2: Díky za pozvání, majte se krásně. Čau, čau.

Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Větrník.

Větrník. Větrník. Na Rádiu B. Prázdniny se půlí a větrník je v ráži. Mám na mysli pořad Rádia B, který po tisící z té páté připravil a uvádí Jaromír Tůma za technické podpory Pavla Černocha. Do obrátek ho uvedl pompezní start v podobě nahrávky The Big Snit z dvojalba The Moth, které 29. května vydal Devin Townsend. 54-letý kanadský zpěvák, kytarista, skladatel a producent tak přispěl do našeho pořadu po 11. na rozdíl od nováčka Jereda Nicholse, který ho střídá. 18 let mladší zpěvák a kytarista původem z amerického státu Wisconsin si jako trvalé bydliště zvolil Nashville, ale více než zdejší country ho ovlivnilo blues. 5. června vydal 4. album Louder Than Fend a na něm jsem si zaškrtl titul Pretend.

0: Pročte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Německo-britská formace s americkým zvukem. To jsou Lake z Hamburku, další debutanti ve Větrníku. Ačkoliv kapela vznikla v roce 1973, ještě než do ní vstoupil zpěvák Ian Husick ze skotského Dundee, já o ní zavadil až letos po vydání alba Four, které má za úkol překlenout 12-letou ediční pauzu. Naše ukázka nese název Boy on a Mission.

0: se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu B.
1: Králové švédského doom metalu, tak se v reklamě pasuje v roce 2013 založená kapela Borolords z Göteborgu. Na šestém albu Never Ending, které vyšlo 29. května, se triu dostalo nečekané podpory. Dokončilo je v Ashlandu v americkém státě Oregon ve studiu Audio Show. Jehož majitelka Sylvia Messi se aktivně podílela na míchačkách. V hudební branži má tu nejlepší pověst. Vždyť u ní nahrávali Prince, Johnny Cash, System of a Down a, což bylo pro Švédy nejvíce směrodatné, Tool. Tam se zrodila i naše ukázka,

0: Beatles.
1: Radio Beat.
0: Nejenom Davina Townsenda jsou vodní písně, také skupinu Evanescence, Little Rocku v americkém státě Arkansas vítáme v našem pořadu po 11. Alternativou, industriálem, elektronikou, symfonikem a v neposlední řadě gotikou zasaženou a inspirovanou kapelu posloucháme už od roku 2003, kdy vyšel její první longplay. Také letos má díky 6. albu Sanctuary vynikající parádové bilance. Poslechneme si z něho Beautiful Lie a povšimneme si nové basistky Amy Anzai.

Větrník na Rádiu B. Devátou čárku za účast připisuju kapele August Burns Red. Na to, že kapela z Lancasteru v Pensylvánii hraje nekompromisní metalcore a následující 4 minuty stráví v křeči, je ta devítka číslo, které by si možná někdo, například má manželka, rád nechal vysvětlit. Na to mohu odpovědět jedině. Takové hudbě si mě vychovali kapely Blue Cheer a Grandpa Railroad v 60. Pojďme na vypalovačku Sonic Salvation z letošního 11. alba Season of Surrender.

0: se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Dvěma pravidelným rubrikám Ploužáku a Kládě se dostane skutku exkluzivního zastoupení. Tančit v pomalém tempu a v důvěrném obětí můžete při skladbě Ed Our Bleakies, kterou se ve Větrníku prvně představí skupina Horn z německého Paderhornu. Od roku vzniku 2002 se hlásí k pohanskému black metalu a nás uhrané lamentem z 11. alba Apocalypse 16-18, které vyšlo 5. června.

Větrník na Rádiu B. Také následující ansámbl se trefí do 11. vystoupení na vlně Větrníku. Pro zařazení do rubriky Kláda ho odliší mnohé, nejenom stopáž. K datu 5. června pro dnešní pořad dominujícímu vyšlo totiž dvojce CD Symphonic experimentální skupiny Vojvod. Po 16 studiových albech se Kanaďané rozhodli pro živák, na kterém znásobili své umění hostujícím symfoniákem. Natáčelo se loni 4. června v Grand Theatre de Québec a jako vzorek poslouží snímek Holographic Thinking.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: 5. červen si pro vydání 4. alba Requiem for Pipe Dream zvolila také jeteborská supergroup Sayera, v níž se v roce 2017 sešly osobnosti se zkušenostmi z kapel In Flames, Camelot, Shining a Anger. Největším esem je ovšem zpěvák Joakim Kirin. Ten přišel ze skupiny Amarante, kterou jsme měli ve Větrníku 10krát. Skupina nahrála na desku některé tituly z kmenového repertoáru nově a k něm patří i naše ukázka Superman.

0: Větrník.
1: Radio Beat. Výběr muziky pro větrník osciluje mezi dvěma protipóly. Více je desek, které odkládám, aniž bych na nich objevil jedinou nahrávku pro sebe a především pro vás. Mnohem méně je disků opačného ražení, které bych nejraději přehrál celé. Do té druhé kategorie náleží soubor Evergrey, od něhož si vybírám hudbu už po 25. Rovněž on pochází z nedostižného Göteborgu a 5. června vydal 15. album Architects of New Wave, z kterého pouštím Call of Your Lions.

0: se točí. A rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Jakkoliv tedy chválím skupinu Evergrey, neumožním jí vítězství v dnešním minižebříčku nejhranějších kapel ve Větrníku. O jednu příčku jí svou 26. prezentací předstihnou Shinedown z Jacksonville na Floridě. Rokoví umělci tohoto roku podle nedávných výsledků ankety internetového srdečného anebo srdcového rádia, no prostě rádia Heart v USA, vydali 29. května 8. album s úsečným názvem 8. A tam jsem vyhledal píseň Deep End, kterou se s vámi pro tento týden loučí Jaromír Tůma.